Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Požehnání ze života v Kristu. Pavel říká: Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. Efeským 1:3. Pavel nám v podstatě říká: Všichni, kdo následují Ježíše, jsou požehnáni duchovním požehnáním v nebesích. Kde je Kristus? Jak neuvěřitelné zaslíbení pro Boží lid. Přesto se toto zaslíbení stává pouhým slovem, jestliže nevíme, co tato duchovní požehnání jsou. Jak se můžeme radovat z požehnání, která nám Bůh zaslíbil, když je nechápeme, když jim nerozumíme? Pavel tuto epištolu napsal věrným v Kristu Ježíši. Byli to věřící, kteří si byli jisti svým spasením. Efeští byli velice dobře vyškoleni v evangeliu Ježíše Krista a byli si jisti svým nebeským postavením v něm. Opravdu, byli velice dobře zakotveni v pravdě, že jsou posazeni na nebesích v Kristu Ježíši. Tito věrní plně rozuměli, že Bůh vzkřísil jej z mrtvých a posadil na pravici své na nebesích. Věděli, že byli Bohem vyvoleni před ustanovením světa k tomu, aby byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce. Pochopili, že je Bůh adoptoval za syny skrze Ježíše Krista v sebe. Bůh je přivedl do své rodiny, neboť když slyšeli slovo pravdy, uvěřili mu a důvěřovali mu. Věřící v Efezu byli skutečně požehnaní lidé. Radovali se ze svého vykoupení skrze Kristovu krev. Znali to veliké duchovní požehnání v odpuštění jejich hříchů. Opravdu. Oni byli tak dobře informováni o bohatství Boží milosti, že většina z nich byla schopna vyučovat druhé. Jestliže potkali lidi, kteří hladověli po Bohu, mohli jim ukázat slávu kříže. Mohli vyučovat o Boží milosti a lásce, o jeho svatosti, o bezúhonném chození před ním. Mohli mluvit o vzkříšení, o Boží dobrotě, o nebi a pekle, o důsledcích života v hříchu. Věřím, že většina těch, kteří čtou toto poselství, jsou jako tito efeští, věrní, dobře vyškolení věřící. Znáš moc vykoupení Ježíšova evangelia? Znáš učení o novém narození? Máš dobré vzdělání a znalosti o milosti? Akceptuješ vítězství, které přichází vírou samotnou a ne skrze skutky? Jestliže to popisuje tebe, musím říci něco víc. A to, že mnoho křesťanů nikdy nevstoupilo do radosti, kterou jim Bůh zaslíbil. Dovolte, abych to vysvětlil. Věřím, že většina křesťanů, včetně pastorů, se nikdy nedostala za odpuštění hříchů a naději v budoucí slávu v nebi. Mnozí vykoupení, očištění lidé, kterým bylo odpuštěno, žijí v bídě. Nikdy nepochopili smysl života naplnění v Kristu. Místo toho chodí neustále z vrcholků do údolí, z duchovních výšin do depresivních hlubin. Neustále je trápí pocit, něco mi schází, něčeho nemohu dosáhnout. Když se podívám zpátky na svůj život, jsem překvapen všemi těmi oddanými křesťany, které jsem poznal a kteří si nebyli nikdy jisti svým spasením. Obzvláště to bylo pravdou o mnohých letničních, zbožných mužích a ženách, kteří Pánu sloužili až 50 letům. Znali všechna učení,
pravdy a vyučování o víře a věrně sloužili. Ale nikdy nevstoupili do nadpřirozené radosti, která jim byla v Kristu k dispozici. Faktem je, že je možné vědět o všech těchto věcech. O Ježíšově oběti za nás, očišťující moci jeho krve, o spravedlnění vírou a přesto nikdy nevstoupit do plnosti Božích požehnání. Ptáš se, jak je to možné? Neboť mnoho křesťanů se nikdy nedostalo přes ukřižovaného Spasitele ke vzkříšenému Pánu, který žije ve slávě. Ve 14. kapitole Jana nám Ježíš říká, že je tu čas pro nás, abychom věděli o svém nebeském postavení v něm. Vysvětloval učedníkům, ještě maličko a svět mne již neuzří, ale vy uzříte mne, nebo já živ jsem i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém a vy ve mně. A já ve vás. Jan 14, 19 až 20. Teď žijeme v ten den, o kterém Ježíš mluvil. Krátce, máme rozumět svému nebeskému postavení v Kristu. Ovšem, že většina z nás zná svou pozici v Kristu, že jsme s ním posazeni na nebesích. Ale jen jako teologický fakt. Neznáme ji v praxi, neprožili jsme ji. Co míním tímto výrazem naše pozice v Kristu? Velice jednoduše. Postavení je tam, kde je někdo umístěn, tam, kde je. Bůh nás umístil tam, kde jsme, což je v Kristu. A Kristus je v Otci, sedí po pravici. Proto, jestliže jsme v Kristu, potom jsme skutečně posazeni s Ježíšem v trůním sále, kde je On. To znamená, že sedíme v přítomnosti Všemohoucího. Na tohle Pavel poukazuje, když říká, že jsme byli posazeni na nebesích v Kristu Ježíši. Efeským 2:6. Možná říkáš, ale já jsem se nikdy necítil jako ten, kdo je na nebesích. Stále mám pocit, že jsem na poušti. Snáším utrpení a soužení. Jestliže tohle je život na nebesích s Kristem, pak to nechápu. Ujišťuji tě, že tvá období zkoušek jsou společná všem věřícím. Ne fráze v Kristu v nebesích. Není něco, čeho můžeš dosáhnout. Je to něco, co o tobě říká Bůh. Jestliže jsi v Kristu, potom jsi v otcových očích posazen blízko něho, po jeho pravici. Faktem je, že ve chvíli, kdy dáš svou důvěru Ježíši, jsi vírou přenesen do Krista. Bůh tě uznává za vlastního ve svém synu a usazuje tě s ním na nebesích. To není jen nějaká teologická myšlenka, ale skutečná, pravdivá pozice. Takže právě když vydáváš svou vůli Pánu, si můžeš nárokovat všechna duchovní požehnání, která s touto pozicí přicházejí. Samozřejmě, že být v Kristu neznamená, že opouštíš tuto zemi. Nemůžeš si vymýšlet nějaké emoce nebo pocity, které tě vynesou doslova do nebe. Ne, nebe přišlo dolů k tobě. Kristus, Syn a Bůh Otec přišli do tvého srdce a učinili si tam svůj příbytek. Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude a Otec můj bude jej milovati a k němu přijdeme a příbytek u něho učiníme. Jan 14:23. Ano, Ježíš je v ráji, muž ve slávě. A ano, jeho duch se pohybuje po celé zemi. Ale Pán také výslovně přebývá v tobě a ve mně. Učinil nás svým chrámem na zemi, svým příbytkem.
Uvažuj o Ježíšových mocných tvrzeních. Kdo mne miluje, milován bude od Otce mého. A já jej budu milovat a zjevím jemu samého sebe. 14.21. Aby všichni jedno byli jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli. A já slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme, já v nich a ty ve mně, aby dokonání byli v jedno. 17.21-23. Podívej se ještě jednou na ty verše. Ježíš v podstatě říká, sláva, kterou si mi dal, Otče, jsem dal jim. Kristus tu činí neuvěřitelné prohlášení. Říká, že nám byla dána stejná sláva, jakou dal Otec jemu. Jak úžasná myšlenka. Ale co je touto slávou, která byla dána Kristu a kterou on dal zase nám? A jak naše životy zjevují tuto slávu? Sláva, která nám byla dána, je otevřený přístup k Otci. Sláva, kterou nám dal Ježíš, není nějaká aura ani emoce. Ne. Velice jednoduše. Sláva, kterou jsme přijali, je ničím nerušený přístup k nebeskému Otci. Ježíš nám usnadnil přístup k Otci tím, že pro nás skrze kříž otevřel dveře. Neboť skrze něho my obojí máme přístup v jednom duchu k Otci. Efeským 2.18. Slovo přístup znamená právo vstoupit. Označuje to volný průchod stejně tak jako snadnost přiblížení. V němž to máme smělost a přístup s doufáním skrze víru jeho. Víš, co tu Pavel říká? Vírou jsme přišli na místo nerušeného přístupu, přístupu bez překážek, k Bohu. Nejsme jako Ester ve Starém zákoně. Musela nervózně čekat na královo znamení, než se mohla přiblížit k trůnu. Teprve poté, co pokynul svým žezlem, získala Ester svolení předstoupit. Naproti tomu ty a já již jsme v trůním sále a máme právo a výsadu promluvit s králem kdykoliv. Skutečně jsme vyzýváni, abychom mu předkládali své žádosti. Přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci včas příhodný. Židům 4.16. Když Ježíš sloužil na zemi, měl plný přístup k Otci. Řekl, sám od sebe nemohu nic činiti, dělám jen to, co mi Otec říká a ukazuje. Navíc se Ježíš nemusel rychle utíkat modlit, aby se dozvěděl, co si Bůh přeje. Samozřejmě, že se modlil často a intenzivně, ale to se týkalo společenství s Otcem. To byla odlišná věc v jeho každodenních aktivitách. Ať už vyučoval, uzdravoval nebo vyháněl démony. Ježíš vždycky věděl, že je v Otci a Otec je v něm. Nemusel stoupat k Otci, aby věděl, co má dělat. Otec v něm již přebýval, sám se dával poznat. A Ježíš za sebou vždy slyšel slovo, které říkalo, toto je cesta, tady to se má udělat. Dnes nám byl dán přesně stejný stupeň přístupu k Otci, jaký měl Kristus. Možná si myslíš, počkej chvilku, to je ohromující. Já mám stejný přístup k Otci, jaký měl Ježíš, Stvořitel a Pán vesmíru. Nepleť se. Podobně jako Ježíš se máme modlit často a horoucně.
Máme být vyhledávači Boha. Máme očekávat na Pána. Ale v našem každodenním chození, našich příchodech a odchodech, našich vztazích, našem rodinném životě, naší službě, se nemusíme utíkat rychle modlit, abychom Boha úpěnlivě žádali o slovo, sílu nebo směr. Žije v nás jeho vlastní duch. A Duch Svatý nám zjevuje myšlení a vůli Otce. Jeho hlas je vždy za námi a říká, toto je cesta, po ní jdi. Pravda o naší jednotě s Kristem byla pro církev skrytým tajemstvím, dokud se na scéně neobjevil Pavel. Duch Svatý si použil Pavla, aby odkryl toto tajemství, kterým je Kristus ve vás, ta naděje slávy. Samozřejmě, že církev učila o milosti spasení. Věděli, že spasení je z víry a ne ze skutku. Ostatně sloužili Ježíši dřív, než přišel Pavel. Věděli o pokání a zažili Otcovo milosrdenství. Ale pak se ukázal Pavel a řekl, pokání a dobré skutky nestačí. Nestačí, že jste přišli ke Kristu a uvěřili, nebo že teď máte veliké duchovní vědomosti. Potřebujete něco víc, než jednoduše věřit v Krista. Teď musíte chodit v požehnáních a plnosti v něm. Neboť jako jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte. Koloským 2:6. O čem tu Pavel mluví? Co míní tím chozením v Kristu? Což pak to tito věřící po léta nedělali? Jednoduše řečeno, Pavel mluvil o požehnáních ze života v Kristu a říkal církvi nespochybnitelně, že nepoznali plné zjevení těchto požehnání. Popisoval odlišné stanovisko, které říká, nechci o svém spasení vědět jen ve své hlavě. Chci ho prožívat. Chci vědět, co to znamená chodit v plnosti Kristova spasení. Nechci jen vědět o nebi. Chci každé nebeské požehnání, které pro mě učinil Bůh dostupné dnes. On zaslíbil každé duchovní požehnání a zemřel, aby mě přivedl blízko k sobě, kde se mohu radovat z těchto požehnání. Chci, aby můj život tento fakt odrážel. Chci, aby každá duchovní pravda o nebi byla částí mého současného každodenního chození. Tato požehnání již nemohou být pouhé teologické pojmy. Musí se stát realitou. Milovaný, tohle není žádná složitá věc. Jednoduše se zeptej sám sebe. Přijal jsi Ježíše nejen jako svého spasitele, ale jako korunovaného Pána v nebesích? A uznáváš, že korunovaný Pán žije v tobě? Jestliže ano, jaké důsledky pozoruješ ve svém životě? Jaký to má vliv vstávat každé ráno s vědomím, že tě Ježíš nejen spasil před hříchem, ale že žije v tobě? Jaký účinek má poznání, že dal svůj život, aby strhnul zdi oddělení a mohl ti být blíž, milovat tě a mít s tebou společenství? Bylo nám dáno nebe, je v našich duších. Ano, tohle ochutnání nebe je zamýšleno jako předzvěst slávy, která nás čeká. Ale dostali jsme je také jako část svého dědictví, abychom ho používali právě teď. Náš spasitel Ježíš Kristus přišel, aby nám dal mnohem víc než vykoupení. Přišel, abychom mohli mít každý den plnost života. To neznamená, že již nezažijeme bolest nebo smutek. Každý křesťan bude dál čelit pokušení a těžkostem, ale uprostřed našich zkoušek
budeme překypovat díků činěním kvůli jeho nekonečné laskavosti, kterou k nám má. Pavel říká, že tohle je přesně to, proč nás Bůh posadil spolu v Kristu, aby ukázal ve věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši. Efeským 2:7. Tohle je efekt, který máme vidět ve svých každodenních životech. Bůh nám prokázal svou milující, dobrosrdečnou a soucitnou laskavost. A tak se můžeme vzbudit a jásat. Haleluja! Bůh, Kristus a Duch Svatý chtějí být blízko u mě. Další požehnání se stává naším, když jsme posazeni na nebesích. Co je tím požehnáním? Je to výsada přijetí. Přijal nás v milovaném. Efeským 2:6. Víš, neboť Bůh přijal Ježíšovu oběť, vidí teď jen jednoho společného, korporačního člověka, Krista a ty, kdo jsou k němu připoutáni vírou. Krátce. Naše tělo v Božích očích zemřelo. Jak? Ježíš na kříži odstranil naši starou přirozenost. Takže teď, když se na nás Bůh podívá, vidí jen Krista. A my se naopak musíme naučit vidět se tak, jak nás vidí Bůh. To znamená nezaměřovat se pouze na své hříchy a slabosti, ale na vítězství, které pro nás Kristus získal na kříži. Podobenství o marnotratném synovi poskytuje mocnou ilustraci přijetí, které přichází, když je nám dáno nebeské postavení v Kristu. Znáte ten příběh. Mladík si vzal své dědictví od svého otce a utratil je na hříšný život. Potom, když byl syn úplně na mizině, morálně, citově i fyzicky, přemýšlel o svém otci. Byl přesvědčen, že přišel o všechnu jeho přízeň a bál se, že jeho otec vůči němu je plný hněvu a nenávisti. Kdysi byl tento mladík uznávaným členem domácnosti spolu se svým otcem. Zažil požehnání, řád a výhody života v otcově domě. Ovšem, že marnotratný syn představuje odpadlíky. Ty, kdo Bohu uboze selhali. Marnotratník téměř zemřel hladem, než pomyslel na návrat domů. Přesto se nakonec, když už byl unavený ze svého hříšného života, rozhodnul vrátit se ke svému otci. Tohle představuje cestu k pokání. Když poprvé opouštěl domov, jeho otec ho pravděpodobně ujistil, že se může vrátit. Každý milující rodič by to tak udělal. Moje dveře jsou ti vždy otevřené a chci, aby sis to teď, když odcházíš, zapamatoval. Věz, že mé srdce je s tebou. Až budeš v koncích, tak se prosím vrať. Budeš doma vždy vítán. Toto je něčím nerušený přístup. Otec, který je vždy dostupný. Takže marnotratný syn si řekl, vstanu, půjdu k otci svému. Lukáš 15:18. Uplatnil své požehnání přístupu. Teď byl tento zlomený mladík plný zármutku nad svým hříchem. Písmo říká, že křičel, jsem nehodný, zhřešil jsem proti nebi. Tohle představuje ty, kdo skrze zbožný zármutek přicházejí k pokání. Chápete ten obrázek? Marnotratný syn se odvrátil od svého hříchu. Nechal svět za sebou a vstoupil do otevřených dveří, které mu jeho otec zaslíbil. Šel v pokání a přivlastnil si přístup, ale ještě nedosáhl přijetí.
Jak zoufalé místo to je. Zde byl věřící, který se choval dobře, litoval svých minulých hříchů. Byl unavený z nesení vší své viny, hanby a odsouzení. Přesto nevěděl, zda ho otec přijme. Myslel si, můj otec musí být rozlobený. Asi mě nenávidí za promrhání všeho, co mi dal. Bude plný hněvu a soudu, až mě uvidí. Marnotratný syn musel být čím dál víc omrzelý při pomyšlení na všechny způsoby, kterými se sám snažil změnit. Byl utahaný z přemýšlení o tom, jak se polepšit, jak se udržet před pádem. Učinil již dlouhý seznam prázdných předsevzetí, jenže padal znovu a znovu. Bez legrace, já věřím, že tohle je stav mnoha dnešních věřících. Vlastně nám dal Ježíš toto podobenství částečně z toho důvodu, aby nám otevřel oči pro naše postavení v něm. A zdůrazňuje, jestliže vidíte Otce, vidíte mě. Já a Otec jsme jedno. Když se marnotratný syn přibližoval k domovu, jsem si jistý, že se setkal s posly, kteří mu řekli, tvůj otec se pro tebe rmoutí, nazval tě svou ztracenou jsme jedno. Když se marnotratný syn přibližoval k domovu, jsem si jistý, že se setkal s posly, kteří mu řekli, tvůj otec se pro tebe rmoutí, nazval tě svou ztracenou ovcí. Čas od času

Jak je smutné nemít radost z nebe, nemít pokoj, který převyšuje veškeré chápání, neboť nevíš, zdaj si přijatý. Podobně jako marnotratný syn jsou zástupy věřících, kteří udělali chybu. Přesvědčení, nejsem hoden, Bůh mě nemůže přijmout. Takže co se stalo marnotratnému synovi? Když ještě opodál byl, uzřel jej otec jeho a milosrdenstvím byl pohnut, přiběhl, padl na šíji jeho a políbil ho. Lukáš 15:20. Jak nádherná scéna. Hříšný syn nalezl odpuštění, obětí a lásku svého otce. Naprosto žádný hněv nebo odsouzení. Když ho otec políbil, věděl, že byl přijat. Mnoho křesťanů se domnívá, že příběh končí takto. Marnotratný syn byl ještě jednou přijat svým otcem. Není tohle to, na čem nejvíc záleží? Představujeme si svůj vlastní vztah s nebeským otcem stejně. Známe jeho milující políbení, jeho milost a odpuštění. Ale to jen pokud jde o navázání vztahu. Zastavujeme se na svém vědomí Boží lásky k nám. Faktem zůstává, že stále ještě nejsme zpátky v domě našeho otce. Nezaujali jsme své místo na jeho hostině. A podle Ježíšova podobenství je tu mnohem, mnohem víc. Náš nebeský otec nebude nikdy spokojený, dokud se nebudeme těšit ze všech slavností, veselí a radosti v jeho domě. Skutečně, což pak to není otec, kdo říká, hodujme a buďme veselí. Řecké slovo pro být veselý tu znamená dostat se do radostného stavu mysli. Uvažuj o radostné scéně, která se tu koná. I řekl otec svým služebníkům, přineste roucho to první a oblečte jej a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy. A přivedouce tele tučné zabijte i počali veselí býti. Bylo slyšet hudbu a tanec. 15, 22 až 25. Všimni si, co se na této scéně právě stalo. Od marnotratného syna se nežádalo, aby ze sebe setřásl prach a byl očištěn před vstupem na hostinu. Ne, jeho otec ho upravil pro vstup dovnitř a nevyčistil jen staré oblečení, dal mu celou novou kolekci šatů, což znamená nový život. Syn mohl namítat, ale otče, nejsem hoden. Přesto by otec odpověděl. Nedívám se na tvou minulost. Raduj se, že přijímáš mou lásku. Jsme usmíření a jsme jedno. To je moje radost. Vyhlašuješ, že jsi přijatý v Kristu? Možná jsi zažil to, co marnotratný syn. Otec tě políbil. Zahrnul tě svou láskou, přijal tě do svého domu. Jestliže ano, tak asi věříš, sedím s Kristem na nebeských místech. A pokud ano, kde je potom tvoje radost? Kde ve svém životě vidíš otcovu slavnost, zpěv, tanec, veselý srdce? Možná nejvíce výmluvná scéna v tomto podobenství je ta poslední. Když se starší bratr vrací z pole domů. Když se uvnitř domu koná hostina, stojí venku a dívá se oknem dovnitř. Ke svému překvapení vidí svého otce, jak radostí tancuje nad jeho marnotratným bratrem. Měj na paměti, že tento starší bratr byl také přijatý. Ale podobenství objasňuje, že je smutný a ubohý. Proč? Po všechny své roky se svým otcem nikdy nevstoupil do radovánek otcova domu. Nikdy se neradoval z požehnání, která měl od otce k dispozici. Vlastně mu na konci jeho otec připomíná,

že všechna požehnání byla jeho hned od začátku. Synu, ty vždycky se mnou jsi a všechny věci mé jsou tvé. Lukáš 15:31. Ptám se tě, zažil jsi plnost požehnání ze svého přijetí? Ježíš to činí křišťálově jasné. Máme se radovat a těšit ze svého nebeského Otce. On se z nás raduje. Ale jestliže nikdy nevstoupíme do jeho domu a neodpočíváme ve svém přijetí, okrádáme ho o tuto radost. Naléhám na tebe, zapomeň na své hříchy a stíhání světa. Nech to za sebou. Odlož každé tělesné břemeno, které se tak snadno zakoření, a vejdi dovnitř a zaujmi své postavení v Kristu. On tě povolal, abys vstoupil do radosti z jeho přijetí. Až se potom ráno probudíš, zjistíš, že jásáš. Haleluja, Bůh mě přijal. Mé srdce přetéká díků činěním a radostí.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 21. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede. Pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Bože, já ti tak děkuju za tuto chvíli, za to, že jsme se tady mohli sejít. Děkuji ti za to, že si tohle všechno nám zaslíbil a tohle všechno nám dáváš. A moc ti prosím o to, aby si nám pomáhal otvírat srdce tobě, aby si tam mohl pracovat.

Dobrota a milosrdenství provázet mne budou všemi dny mého žití. Další krásná věta z 23. žalmu přichází na řadu právě dnes večer. Kdo máte kralickou Bibli, tak tam máte napsáno dobrota a milosrdenství. Ne provázet, ale následovat nebudou. Dobrota a milosrdenství. Podle ekumenického překladu jako průvodci všemi dny, které ovečka na tomto světě ve stádu toho dobrého pastýře zažívá. Když to podle kralického překladu jako následovníci všech těch jejich dnů, které ještě jsou před ní. To je celé takové zvláštní přirovnání. A právě toto první přirovnání z ekumenického překladu bude tvořit základy této biblické hodiny. Ale nám, Pán Boží, příští pátek otevřeme kralický překlad, aby jsme žasli nad požehnáním, které je ukryto právě v tom slově následovat. Takže pojďme k tomu dnešnímu dobrota a milosrdenství jako průvodci ovečina života. Řekli jsme si už minule, že čas léta, jakoby v tomto žalmu se pomalu jistě blížil ke konci a ovečka se chystá z pastvy domů, aby přečkala zimu v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě ty přípravy, její přípravy na cestu domů a také na zimu, která je před ní. A víte, ovečka z dnešního textu v podobě Davida zdá se, že bilancuje. Jinými slovy přemýšlí, jak tomu bylo během jara, během léta, v tom stádu pastýře a jak tomu bude v budoucnu. A výsledek, jak vidíte, je úžasný. Dobrota a milosrdenství. Teď nechává za sebou minulost a říká mě, budou provázet i dál. Víte, z tohle jasně vyplývá, na čem měla ovečka podíl do té doby a jaké má i dál očekávání. A věřte mi, neznám pastýře, který by si nepřál, aby ho stádo přesně takto hodnotilo uplynulý čas, ve kterém o něj pečoval. Víte, byli totiž, že jsou dodnes pastýři, již ovečky se takhle vyjádřit v závěru léta nemohou. Mám na mysli ty pastýře, kteří mysleli během celého roku pouze a jenom na sebe, na své záliby, na své koníčky a taky na své peníze, co z toho stáda, jak si vydupat. A blaho oveček nebylo na pořadu jejich dne. I takoví jsou pastýři. Dostali, co chtěli, ale jak na tom jsou ovečky, to už je moc nezajímá. A teď víte, když se blíží zima, co taková ovečka může čekat od toho pastýře? Až ji uvede do ovčince, aby přečkala zimní období, co od ní může čekat? Pokud se pastýř nestaral o ovce dobře během léta, vnímejte, kdy ovce si může na pastvě, i když ji neuvede na ty dobré pastvy, ovečka si sem tam něco může najít, sice bídně, ale najde. Co se stane, až i tenhle pastýř zavře do ovčince a bude zcela závislá na jeho péči během celé zimy? Zkuste nad tím přemýšlet. Když je pastýř nezodpovědný během léta a pod zimu, co se stane, až ovečka skončí za dveřmi ovčince? Jak jistě víte, jednou zavřená ovečka, ovčinci, si nijak nemůže poradit. Jak jsem řekl, venku ještě, i když on nehlídá, má šanci něco sem tam najít, ale když ji zavře jednou do ovčince přes zimu, ona nemá šanci přijít k potravě, ona nemá šanci přijít k vodě, pokud ji pastýř neposkytne. A nejde zde, jak jste si jistě všimli zdaleka, o potravu. Ovečka z dnešního oddílu mluví o jakési dobrotě pastýře a o jakémsi milosrdenství pastýře, které jí, jak říká, provází. Každý, věřím, známe význam těchto dvou slov. Pojďme k tomu prvnímu, dobrota. To je velmi zvláštní vlastnost. Dost rádi slyšíme, když se o někom říká, je to dobrý člověk. Když se někdo ptá, prosím tě, jaký je ten a onen? A když slyšíte, je to opravdu dobrý člověk, tak se to krásně poslouchá. Nemluvě, když je řeč o vás. Co si o něm myslíš? A někdo řekne, je to dobrý člověk.
Víte, dobrota člověka totiž rozhoduje o tom, jak jedná, jak se staví k ostatním, jak s nimi mluví a vůbec jak nakládá s těmi, kteří ho potřebují, když ho třeba o něco požádají. A přesně o této dobrotě mluví žalmista David. V pozici ovečky žasne nad veškerou dobrotou, kterou ho Bůh zahrnoval, ten dobrý pastýř. On si uvědomoval, jak dobrého má pastýře a jak je mu u něj dobře. Kdyby si ovečky mohly povídat o svých pastýřích, tak možná některá by opravdu řekla, já jsem ve stáru dobrého pastýře. A některá by řekla, můj pastýř není moc dobrý. David si uvědomuje, že jeho pastýř v jehož stádu se nachází, že je dobrý. A že jeho dobrota je velká. A všimněte si, on nemluví jenom o tom čase, ale on se vyjadřuje v čase budoucím. David si je vědom toho, že když mu bylo dobře na jaře a v létě, vnímejte v době blaha, když se nám daří, David si je vědom toho, že mu bude dobře i v zimě. V době nouze, v době trápení, v době, až nebude kde najít tráva. Dobrota a milosrdenství mě budou provázet. Vnímejte, on se dívá do budoucna. Protože jeho pastýř byl dobrý. A on jeho dobrotu prostě spoléhá do budoucna. Viděl, že jeho pastýř je neměný, zřejmě měl před sebou to krásné slovo starozákonní z 2. Mojžíšovi 33.15. Víte, že tam Mojžíš Hospodinu řekl, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. A v 9. verši Hospodin mu říká, aby ho ujistil o tom, jak to s ním míní do budoucna, tak mu říká, všechna moje dobrota, teď si představte svého Boha, který říká, všechna moje dobrota přejde před tebou. Moje dobrota půjde před tebou a ty půjdeš za ní. Zkus si to představit, když jde dobrota pastýře před ovečkou, jak je to nádherné. A žalmista dnešního žalmu jde ještě dál a říká, ano, dobrota mne bude provázet všemi dny mého života. Nejenom, že půjde přede mnou, ale bude se mnou. A kraličtí říká, bude mě i následovat. To znamená, půjde přede mnou, půjde se mnou a půjde i za mnou. Já budu zahrnut Boží dobrotou. Jednoduše mě obklopí Boží dobrota ze všech stran. Jak požehnané vědomí každé ovečky. Že veškerá dobrota jde nejenom před ním, ale i za ním a s ním. Věděl to už prorok Zachariáš. Víte, on v 9. kapitole v 17. verši říká, o jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obily a panny jako mošt. Ano, taková je dobrota našeho Boha, že všichni prospívají. A teď v tomhle duchu se přenesme do stáda Davidových oveček. Ovce si byly vědomí toho, jak je jim v Davidově stádu dobře. Dívali byste se, jak tu dobrotu u pastýře zvířata vnímají. To byste museli být u toho, abyste každý den to sledovali. Já jsem byl nejednou svědkem toho, když jsem pásl krávy, když jsem byl na ně hodný, když jsem byl na ně dobrý, k ním byl dobrý, snažil se, aby se měli dobře, oni to prostě vnímají. Bez jakéhokoliv zaváhání za mnou přišli, když jsem tam tak seděl na mezi, oni se tak popásají a přijdou a natáhnou kreka a chtějí pohladit. Jako by si s vámi chtěli povídat, oni přijdou k vám, ta zvířata nemá tvář a oni přijdou, protože vnímají vaši dobrotu, když jste k ním hodný. Přestanou se pást, dalo by se říct, že ztrácí tu chvíli čas, ale oni ho nestrácí, protože oni čerpají z vaší dobroty. A i když si hleděli svého, stačilo, aby se ani zavolali jich jménem a oni někdy s radostí přišli do vaší blízkosti. Řekli si, co kdyby z té dobroty ještě něco káplo? Kdyby ještě jsem dostal třeba nějaký palmasek. Ne tak ale v době, když jste nebyl na zvířata hodný. Oni se drželi od vás tak daleko, jak nejvíc to šlo. A i když jste se blížil, spatřili vás a začali utíkat, protože věděli, že ty nejste hodný, nejste dobrý. Oni věděli, že pokud se ten člověk přiblíží, ten pastýř, tak dostanu další. Ucítím hůl, kterou má v ruce. Ano, zvířata poznali dobrého a nedobrého pastýře. A hrubost si pamatují zvířata celé měsíce. A nejenom ovečky a krávy, stejně jiná zvířata. Já si vzpomínám,
na takového malého pejska v rodině Macháčkově na Moravě. Jednou jsem se tam u nich cestou zastavil a bazénu, který mi na dvoře, se koupal jejich veliký pes, tak se tam užíval, plaval. A ten další malý pejsek stál u bazénu a díval se a já jsem si myslel, že mu je to líto, že ten velký se koupe a on ne. Tak jsem na ní promluvil, on přiběhl, vrtěl ocáskem a tak jsem ho hladil a říkal jsem mu, proč se taky nejdeš koupat, to se tam koupe tvůj kamarád. A nevím, jestli jsem chtěl nebo nechtěl, asi jsem chtěl, protože jsem ho tak postrkával a on tam do toho bazénu spadl. Okamžitě přeplaval na druhou stranu, vylezl ven a už jsem ho neviděl, prostě zmizel. A tím to nekončilo. Já po několik let, když jsem se u této rodiny zastavil a na dvoře jenom jsem promluvil, tak jsem pouze zaslechl takové zakňučení a malý pejsek se ztratil a už se neukázal tolik, kolik jsem tam byl. Jednoduše on nezapomněl, že jsem se k němu zachoval nedobře. Spojil si i můj hlas s někým, kdo to s ním prostě nemyslí dobře, on mě nechtěl ani vidět, stačil jenom, že jsem promluvil. Spojil si to s někým, kdo mu prostě ubližuje. Stejně tak ovečky, spojili si to s tím pastýřem, který je zanedbával, pod jehož taktovkou strádali. A viděli v něm toho špatného pastýře. Ne, tak Davidovi ovce, oni v něm vidí dobrého pastýře. Vzpomínáte, jak David říká Saulovi, králi, když ho nechce pustit, aby šel na Goliáše, tak on mu říká, já se nebojím, já, když přišel lev nebo medvěd, dával ho za příklad, a chtěl si vzít ze stáda ovečku, tak já jsem se prostě za ním hnal a když jsem ho dostihl, tak jsem ho bil, dokud jsem mu ovci nevytáhl z chřtánu. Ovečka viděla tu dobrotu. A tak jsme to četli ve slově z proroka Zachariáše o Pánu Bohu. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. On působí, že mládenci prospívají jako obily a pany jako mošt. Ano, pod záštitou dobrého pastýře stádo prospívá. A není divu, tam, kde je dobrý pastýř, tam je i dobrá nálada. Není tam stres, všechno se krásně vyvíjí. Proto apoštol Pavel připomíná, že ovoce Ducha Svatého se nemůže obejít mimo jiné bez dobroty. Galackým 5.22, ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a dobrota. A do sboru Efezu pokračuje Pavel slovy Efeským 5.9, žijte proto jako děti světla, ovocem světla je vždy dobrota, slyšíte vždy. Tak bratře a sestry, co mi je Boží dobrota k nám? Když se tak představíte sebe sama ve stádu svého pastýře nebeského, David u svého pastýře Hospodina opěvuje. Co s ním děláme my? On ji uznává, on se z ní raduje, připisuje mu ji. A my víme, že Pán Ježíš o sobě prohlásil, že je též dobrý pastýř. Já jsem ten dobrý pastýř. A tak stačí se ptát, všimli jsme si toho, všímáme si toho každý den a vůbec jsme za to náležitě vděční. Náš dobrý pastýř za nás položil, jak sám říká, svou duši. Právem apoštol Pavel Titovi píše, Titovi 3.4, ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. Ano, láska našeho spasitele Boha se ukázala v Kristu Ježíši. A tak ptám se, pane, je to mým vyznáním dnes večer? Víte, mělo by to být naším vyznáním. A tak zkusme nad ní i dnes večer zavzpomínat v této biblické hodině. Víte, vždyť už to vědomí, že patříme do stáda dobrého pastýře. Už to v nás musí vzbuzovat radost. Už to je obrovská výhoda. Kolik lidí dnes Bůh vidí, jak bloudí v tomto světě. Ty a já jsme v jeho stádu. Známe, jak vypadlo jaro našich životů, léto, a i když se teď blíží podzima nebo zima, v našich životech víme, že jeho dobrota nás bude provázet. A že budeme čerpat z jeho dobroty. Vždyť i my jsme dosud žili pod tou jeho dobrotou, pod zkušenou mocnou rukou. Mohli jsme kdykoliv přijít, aniž bychom se museli strachovat z toho, co bude následovat. On nás obdarovával všemi možnými dobrými dary. Jeho myšlení bylo s náma o pokoji. Vždyť už s námi myslel dobře. Jaké jsou moje a vaše reakce na jeho dobrotu dnes večer? Víte, mně se líbí u Davida to, že on si ten čas dělá,
na to, aby tu Boží dobrotu vyzvedl. Jednoduše si dělá ten čas, když skládá tento slavný žalm. A my si dnes říkáme, to byl borec. Opravdu klobouk dolů před takovýmto žalmem. Ale pojďme si položit otázku, opravdu to byl borec? Což pak v našich srdcích není dnes stejný pocit během těch uplynulých let prožitých v Kristově stádu? Co pak v našich srdcích není ten stejný pocit, že Bůh nám je dobrý? Jak vidíte, stačí to pouze dát ven ze sebe. Což pak nemáme na to, abychom dali na papír nějaké slovo vděčnosti, což pak nám není dán prostor k modlitbám, ve kterých můžeme říct, Pane, díky za to, že jsi ke mně dobrý, že jsi byl ke mně dobrý v týdnu. Což pak v nás srdce též nehoří, jako u těch dvou učeníků, co šli do Emaus, vzpomínáte, když tam Pán Ježíš se přidá a tam s nimi mluví a pak jim dá večeři páně a pojednou zmizí, tak oni říkají, což pak v nás srdce nehořelo? Co pak nás to nepálilo? Což pak nás, bratři a sestry, to v nás to častokrát nehoří, necítíme tam tu radost z Boží dobroty? Jde stačí využít ten čas a dá to ven ze sebe. Vždyť Bůh to očekává. Je to velká Boží milost, že to můžeme i dnes vyznávat. Nemluví o milosrdenství. Pojďme se podívat i na milosrdenství. David říká, dobrota a milosrdenství. To je další úžasná, nepostradatelná vlastnost, kterou David v roli ovečky přičítá svému pastýři. Je to stav, kdy se člověk smiluje i nad tím, kdo si to nezaslouží. Jedno je, že jsem vůči němu dobrý, a další je, že jsem k němu milosrdný. Víte, dobrý k vám může být i člověk, který vás nezná, ale aby se nad vámi smiloval, tam už musí být něco hlubšího. A David v roli ovečky to přesně přičítá svému pánu. Je to stav, kdy se Bůh nad námi smiloval, aniž by z toho něco měl. Viděl, že my mu za to nebudeme moci nic dát. Je to stav, kdy je srdce dotyčného dárce pohnuto k náklonosti a k milosrdnému činu. Bez ohledu na to, co z toho poplyne. Každý známe to podobenství Pána Ježíše z Lukáše 10.30. Já budu kousek číst. Přemýšlejte, ať vás Duch Boží vede k tomu, jak působí milosrdenství. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz a když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kolikrát se ovečky ve stádu ocitly během roku v podobné situaci? A David se nad nimi smiloval. Ne, nemusel, protože mnohdy si to ovečky zaviní sami, že se vzdálí, ztratí a tak dále. Pastýře to ale neodradilo od toho. Šel, hledal, nasadil svůj život a následně opět přijal do svého stáda. A teď, když přemýšlí nad péčí toho svého pastýře, hospodina, nad sebou samým, tak vidí to úplně stejně, že Bůh s ním nakládal ne podle jeho zásluh, ale podle svého velkého milosrdenství. Víte, ve stejném duchu jednal i Jákob ve chvíli, kdy utíkal od Lábana. Ve chvíli, kdy na něho dopadla tíseň z toho, co bude následovat, tak on prohlásil Genesis 32.11, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokázal. Hospodine, nejsem toho hoden, protože já jsem si nezasloužil toto, ale ty jsi se smiloval. A teď bychom mohli vzpomenout Josefa, 1. Mojžíšova 39.21. Písmo tam říká, Hospodin byl s ním a rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti. On byl ve vězení, ale Hospodin rozprostřel nad ním své milosrdenství. Nebo třeba Noemi a Rut, Rut 2. kapitola 20, tam čteme, řekla Noemi své snaše, požehnám buď od Hospodina, který neodňal od nás své milosrdenství. Když u tohleto slovo, tak se mi opravdu zmocní takový zvláštní pocit. Představte si Noemi, ona přijde do manžela v té zemi,
do které odejdou z Izraele, v té moabské zemi. Přijde tam o oba dva syny. Odradí i jednu snachu, která odejde, vrací se s ní pouze Rut. Ona přichází jako vdova a její snacha přichází jako vdova. A ona své snaše říká, představ si Rut, Hospodin od nás neodňal své milosrdenství. Je to možný? A jak uvádí důvod? Naplnění slova z Hospodinova z 2. Mojžíšovi 26, tam čteme, prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a moje přikázání zachovávají. Pokud nacházíte i během toho života něco, co nevykazuje možná prvky milosrdenství, možná se i zlobíte na pána v některých rozhodnutích, zkuste si představit toto, čím prošla tato žena. A ona říká, Bůh nevzal milosrdenství, protože kdyby ho vzal, dopadli bychom úplně špatně. Ale všechno, co Bůh udělal, má svůj smysl. A chtějme vidět jeho milosrdenství, Rut. A výsledky těchto starozákonních lidí, víte, mě uchvacuje, že to nebylo mlčení. V mnoha případech ne. Žasněte se mnou v písmu, alespoň nad některými slovy uznání a vděčnosti, kterých je opravdu v Biblii nespočet. Já uvedu jenom několik, abych vás nabudil číst Bibli v tomhle směru. Že přesto všechno lid Boží opěvoval Boží milosrdenství. A to neznal Ježíše Krista. Nímejte, neznal milosrdenství, které se sklonilo k Kristu, ke každému z nás. Například 1. Paralipomenon 16:34. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Žalm 36:6. Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá k nebi, až k nebi. Tvoje věrnost se dotýká mraku. Ne, neviděli dál, ještě nelétali s letadlem nad mrakama. Ale oni šli tak, jak jim to dovolovala mysl. Dotýká se mraku. My bychom mohli dneska říct, že se dotýká galaxií. My víme, ještě vidíme dál. Žalm 36:8. Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože. Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. Žalm 66:20. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 5:8. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu a klanět se před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Víte, kdo z nás, když jsme přicházeli dneska do shromáždění, kdo z nás měl v srdci přesně toto slovo, pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet? Ne proto, že jsem si ten čas nějak ušetřil, nebo že jsem takovej či makovej. Ne, pro tvé hojné milosrdenství, ty jsi se nad mnou smiloval, ty jsi mi to dovolil dnes večer. Žalm 136:2. Chválu vzdejte Bohu, Bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Pánu, Pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná veliké divy, jeho milosrdenství je věčné. A na to byli starozákonní křesťané, kteří viděli milosrdenství Boží na každém kroku. Pojďme k novozákonním. Uznali Pánu také to milosrdenství? A apoštol Pavel Římanům 12:1. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. 1. Petra 1:3. Petr říká, veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit živé naději. Ano, díky Božímu milosrdenství smíme mít nový rod, být znovu zrození. A teď bychom mohli dlouho pokračovat, ale my zakončíme otázkou tuhle biblickou, co mi a uvědomění si toho milosrdenství našeho pastýře vůči nám. Vedle té dobroty. Víte, já myslím, že nejvyšší čas na bilancování, nejenom, že se blíží podzim roku 2020, ale i mnozí z nás se pomaličko jistě blížíme k podzimu života. Je nejvyšší čas na bilancování, jak jsme na tom byli v jeho stáru doposud. Podle toho, jak vnímáme minulost, podle toho bude vypadat i budoucnost. Jestli jsme viděli toto všechno, budeme v tom pokračovat a vděčnosti žít, a pokud ne, pokud jsme reptali, budeme reptat dál. Stačí se ptát, měli jsme podíl na tom stejném, co David? Pokud ne, je zapotřebí zkontrolovat si svého pastýře. Kdo nás vůbec pásl, kdo nás pase? A kdo nás následně ustájí ve svém věčném ovčinci? Podle toho, jaké budou naše reakce, to
Totiž se pozná i náš vztah a naše důvěra vůči pastýři. Stejně tak náš vývoj ve stádu. Víte, je velmi na místě se ptát, kolik současných křesťanů má stejný vztah ke svému pastýři jako tenkrát David, ke svému Bohu. Kdo v těchto dnech skutečně neochvějně ještě věří tomu, že za vším, co ho potkalo a potkává, je ta úžasná boží dobrota a milosrdenství. Kolik ještě takových Noémy chodí tímto světem a říkají, podívej se, přes to, co jsem prožila, čím jsem prošla, Bůh je milosrdný. Ano, nejenom když se těšíme plnému zdraví, když je rodina v pořádku, když jsme všichni spolu, když příjmy rostou, když nás obklopují dobří přátelé, ale i tehdy, když strádáme, když trpíme nemocemi, když musíme přihlížet, jak naši blízci trpí, když odchází, když ztrácíme možná zaměstnání, když možná nemáme, co bychom si přáli, když se nám ne vše daří, jak bychom si přáli, možná když nás i zradí, či nejbližší. Víte, právě toto jsou chvíle, které prověřují vaši a moji důvěru v dobrotu a boží milosrdenství. Nemáme radost jako rodiče, když naše děti v nás vidí dobré rodiče jenom tehdy, když jim dáme, co si přejí. Máme radost, když naše děti v nás vidí dobrotu i tehdy, když jim odepřeme to či ono. Jak vidíte, tady už v duchovním slova smyslu nestačí jenom zbožné řeči. Tady je zapotřebí víc. Tak se stačí ptát, mohu i nad tímto mým zhrouceným světem svých nadějí a plánů prohlásit, dobrota a milosrdenství mě budou provázet? Když doteď jsem to tak neviděl, budu moci říci, že to bude v budoucnu? Víte, je to vážná otázka. Když to nemůžeme upřímně prohlásit o včerejším dnu, budeme to moci říci o zítřku? Asi těžko. Tak se zkuste spolu se mnou pohlednout za minulými dny života. Jaké byly? Jaké bylo jaro, léto a podzim? Odpověď na tuto otázku pak napoví i to, jaká bude zima v našich životech. Protože je to právě tento pastýř, dobrý pastýř, který si nás z těch pastvin, na který nás pase, odežene jednoho dne, nebo lépe řečeno odvede do svého ovčince. Je pravda, že některé cesty, po kterých nás pastýř vedl, se nám nejednou zdály, že nikam nevedou, nebo že jsou to slepé uličky. Jenom jsme si říkali, tohle nemůžu vydržet, tohle nad mé síly, nad síly mojí rodiny. Zažili jste možná někdo dny, o nich jste si mysleli, že nebudou mít konec. Ale nakonec buďme upřímní. Vše se obrátilo k dobrému, k našemu užitku a pokud ještě to tak nevidíme, věřte, že všechno se obrátí, protože my lidským rozumem to nemůžeme pochopit. Přirozený sklon strachovat se, pečovat a stále se ptát, proč nám denně stěžují přijímat tu boží skutečnost. Ale nezapomeňte, on moc dobře ví, co činí a nic v našem životě není slepá náhoda. Tak pojďme, bratře a sestry, děkovat Pánu Bohu za jeho dobrotu i dnes večer. Pojďme děkovat za jeho milosrdenství během celých těch let, kdy jsme na jeho pastvě. Každý víte, kolik let už jste v tom stádu. Vždyť to byl on, kdo nám celá ta léta pomáhal. Kdo byl s námi dnes a denně a pomáhal nám to nevzdat, pomáhal nám neutéct z té pastvy. A i když byl to on, kdo nás hledal, byl to on, kdo nás v té své dobroti a milosrdenství našel. A je to on a bude to on, kdo chce s námi jít i do budoucích dnů. A tak to nevzdávejme. Naopak otevřme se pro to jeho milosrdenství, aby jeho dobrota mohla do nás proudit každý den. Ustavičně a neustále. Ano, do těch našich všedních dnů, do všech starostí, trápení možná, které jsou před námi. Vždyť, jak víte z písma, jeho zdroj je prostě nevysychající. Jen tak budeme moci v každém čase volat s Davidem, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého života. A to neviděl do příštího dne. Neviděla nějaké bude počasí. My už si můžeme zjistit aspoň, jaké bude zda počasí, jestli nás Pán Bůh provede, nějak bude k nám dobrý, když chceme nějaký výlet. David neviděl, jaké bude zda počasí. Ale viděl, že Bůh k němu bude dobrý, že k němu bude milosrdný. A musím vám říct, že není nic krásnějšího, než vědět, že ta stejná boží dobrota a boží milost s vámi jde vstříc budoucím dnům a roku. A tak si vychutnávejme. Amen.

Vyslechli jste si 21. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.

0: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 22. části série vyučování 23. žalmu.
1: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod. Naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Drahý Pane, děkujeme za novou příležitost být na tomhle místě. Děkujeme za tvé svaté slovo, které je stále živé, mocné a připravené měnit naše životy. Prosím tě, aby si i dnes skrze toto slovo nás posunul tam, kde chceš mít. Stejně tak prosím, vrať nás, pokud jsme někde, kde nás mít nechceš. Vrať nás tam, kde jsi ty. Přivedi nás blíže k tobě a dej, ať v této nejisté době, v době, kdy znovu mnoho lidí se bojí, co bude zítra, chceme, Pane Ježíši, o to víc přicházet pod křídla dobrého pastýře s vděčným srdcem za to, že my nemusíme mít strach, protože máme Pána, kterému se nic z ruky nevymklo. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen.

0: Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu 6. verši. Zároveň k předposlední větě říká: dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Kralistický překlad má slovo je provázet, ale následovat. Dobrota a milosrdenství mě budou následovat i po všechny dny mého života. Na touto větou jsme se zamýšleli už minulý pátek, ale přichází na řadu i dnes večer ještě po druhé, protože se na ní podíváme právě na základě znění Kralické Bible. Protože ekumenická říká, že dobrota a milosrdenství po všechny dny budou našimi průvodci, to znamená, že nás budou provázet. Kraliští říkají, že to budou naši následovníci. Dobrota a milosrdenství jako následovníci vašeho a mého života. Po všechny dny, říká autor žalmu. To víte, docela zvláštní přirovnání. Nad zněním ekumenického překladu jsme se pozastavovali minule a já věřím, že jsme z toho získali požehnání. Pojďme se v stejném duchu se podívat dnes na dobrotu a milosrdenství jako na něco, co ovečku Kristovu též následuje, neboli má následovat. Tak tady dobrota a milosrdenství jako následovníci oveččina život. Řekli jsme si minule biblické hodně, že čas léta i v životě ovečky se blíží ke konci v určitém čase a ovečka se chystá z pastvy domů, aby zimu přečkala v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě té její přípravy na cestu domů a taky na zimu, která je před ní. A ovečka z dnešního textu jakoby bilancovala, jinými slovy, přemýšlí, jak tomu bylo během jara a léta v jejím životě a jak tomu bude v budoucnu během té doby, která je před ní. Přemýšlí nad milosrdenstvím a dobrotou svého pastýře, který ji chránil a vedl k dobrým pastvám a čerstvé vodě. Určitě si toho užívá a vzpomíná na to všechno, jenomže je před ní zimní období a ona se dívá na svého pastýře a říká si, jak tomu bude v budoucnu. Víte, já si myslím, že lidé se ani tak nebojí toho, co právě je, už vůbec ne toho, co bylo, na to vzpomínají tak nějak, i když to bylo špatné, pohledem zpět, jaksi možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna a vidíte i v dnešní době, si říká, a jak to bude? Co bylo, je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale jaké to bude v budoucnu? Celý rok, ovečka říká, měla dobrou pastvu, dobré vody, měla podíl na tom nevysychajícím zdroji pastýřova srdce, i když si to v mnoha případech nezasloužila. Vnímejte, veškerá péče, starostlivost, soucit a vůbec všechno, všechna ta oběť, která pramenila z lásky pastýře, to vše má za sebou. Jenomže ono to nekončí podzimem, ale Boží dobrota a milosrdenství, říká David z pozice ovce, mě budou následovat. To znamená, vím, co bylo, vím, čím jsem byl obdařen, a teď je tady budoucnost. A on si je jistím, že ta dobrota a milosrdenství, kterým ho Bůh obdarovával, že ho budou následovat i zítra a i v budoucnu. A víte, to je tak něco úžasného, a já bych si přál, kdybychom to dnes připustili ke svému srdci. Což o to být křesťanem s pohledem na minulost, což o to být křesťanem s pohledem na dnešní den. Ale víte, být křesťanem s pohledem na zítřek, to je to nejkrásnější, co může být. A podle toho se pozná, jak jsme křesťané. Jakou zkušenost máme se svým pastýřem? David v pozici ovečky říká, dobrota a milosrdenství mě budou následovat. Nejenom, že vím, jak to bylo, jak to je, ale já vím, jaké to bude i v tomto případě. Můj pastýř bude dál dobrý vůči mě a jeho milosrdenství mě bude následovat, protože Boží milosrdenství je věčné. Tak to zpíváme. A tak to čteme v písmu. vedle toho, že mě provázelo toto všechno, bude mě to i následovat. Víte? A tady se plní ono slovo z Pána Ježíše z Jana 10:11. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř, který svoji duši pokládá za ovce. Stejně tak se tady plní slovo Pána Ježíše z apoštola Jana, 1. Jana 3:16, kde čteme, potom jsme poznali lásku, že on, je zde míněn Pán, duši svou za nás položil. Potud nádhera, já věřím, že se na tom všichni bez rozdílu zhodneme, že máme takovéhoto Pána. Máme pastýře, jehož dobrota a milosrdenství nás doslova pohlcují a my bez jakékoliv obavy můžeme jít vstříc v budoucím dnu. Já bych si přál, kdyby opravdu to platilo o každém z nás, abychom měli tuto jistotu, že máme takovéhoto Boha. Ale je tu jedna velmi důležitá otázka, kterou jako křesťané možná přecházíme, proto jsem se rozhodl věnovat i celou biblickou hodinu. Otázka, která zní, a co s tím vším požehnáním a dobrotou, s tím milosrdenstvím, které nás od toho dobrého pastýře zahrnují. Co s tím pastýřova ovečka dělá? Že by v onom slově dobrota a milosrdenství následovat mě budou, že by to byla pouze jednosměrka z Boží strany, žel, někdy na to hřešíme. Říkáme si, ano, jsem ve stádu toho dobrého pastíře, jeho dobrota a milosrdenství mě budou následovat, to znamená, bude se o mě starat, budu zaopatřen, ale že by to byla opravdu jenom jednosměrka, že by mě to jenom mělo takto následovat, to bychom spíš měli říct, že nás to bude pronásledovat. Ale David říká, že ho to bude následovat po všechny dny, které bude trávit na tomhle světě. Musel jsem opravdu o tom hodně přemýšlet. Je pravda, že to takto chápeme, ale já bych rád, kdybychom šli ještě o krůček dál a uvědomili si, že dobrota a milosrdenství nejenom, že nás následují tím, že jsme v tom stádu, ale následuje to nejenom jakoby od toho pastýře k nám, ale musí to následovat i nás. To znamená, že toto musí jít za každým z nás. Je pravda, že my dnešní ovečky Ježíše Krista jsme hodně rozmazlané a to si musíme připustit. Zvykli jsme si opravdu pouze na to, že budeme zahrnované požehnáním z Boží strany, ze strany toho dobrého pastýře, a toť vše. Pán dal a Pán dá. Jenomže já bych se společně dnes s vámi rád ptal, a co my s tím vším, co jsme dostali? Jak s tím nakládáme? Nemělo by v onom následování být i něco z toho, co překypuje z nás? Nemělo by toto všechno jít právě za námi a následovat to naše životy? A taky zahrnovat to všechny ty, kteří jdou za námi a s námi? Zkuste nad tím chvíli přemýšlet. Je vůbec možné, aby ten ustavičný proud Boží dobroty a milosrdenství, který nás dnes a denně zahrnuje, je možné, aby pojmul můj malý život, aniž by z něho ta dobrota a milosrdenství přetékal na ostatní? Vždyť nikdo z nás není nějakým velkým oceánem, kde by se to dalo ukládat ve velké míře, jak je to dostáváme. Každý z nás je pouhou malou nádobou, která to všechno nepobere, i kdyby chtěla. Nebo poberete Boží dobrotu, která vás zahrnuje, poberete Boží milosrdenství, pobrali jste ho v tomhle týdnu? Určitě ne, a v tom případě ta Boží dobrota a milosrdenství musí nás následovat, musí jít za námi. A přesně v tomhle duchu se chci podívat v této biblické na dobrotu a milosrdenství, které vás i mě mají následovat po všechny dny našeho života. Víte, náš život, bratře a sestry, by měl všude zanechávat stopy Boží dobroty a milosrdenství. Jestliže jsem zahrnut Božím milosrdenstvím a dobrotou, mělo by to zanechávat stopy za mnou. Mělo by mě to následovat. Stejně jako za sebou nechávají požehnání samotné ovečky. Za nimi také zůstávají v prvé řadě stopy. Víte, kudy prošla? Ať už v prachu nebo v blátě. A stejně tak za sebou zanechávají požehnání, které jejich život vytváří. A právě na jejich případě bych vám to chtěl alespoň trochu přiblížit. Pokud si vzpomínáte, před časem jsme si řekli, že ovce dokáží za sebou nejednou zanechat spoušť. Za určitých okolností, mají-li nezodpovědného pastýře, mohou na pastvinách napáchat spoustu škody. Pokud je pastýř neuvede na nové pastviny a nechá je ohrazené na jednom místě dlouhou dobu, tak oni za sebou mohou zanechat půdu úplně zpustošenou. Vytrhají trávu i skořínky a z pastvín se stává poušť, kde už nic neroste. Je pravda, že někdy to podobně zůstává i za některými křesťany. Stačí, aby tím či oným sborem prošli a tráva za nima neroste. Žel, je tomu tak. Jsou lidé, kteří za sebou zanechávají požehnání, a jsou lidé i v Kristově církvi, kteří za sebou zanechávají spoušť. Víte, jsou někteří křesťané, kteří dokázali projít i několik církví během pár let. A napříč denominacemi za nimi zůstala, promiňte mi ten výraz, vypálená země. Důkaz toho, že je nenásledovala dobrota a nenásledovalo je milosrdenství. Ano, tyto dary živého Boha, ale následovalo je všechno ostatní. Ale my přece nepatříme k těm, o které se pastýř nestará. My patříme k těm, kteří jsou neustále zahrnováni Boží dobrotou a jeho milosrdenstvím. A tak je otázka, co za námi zůstává. Co nás následuje všemi dny života. Podívejme se na tu druhou stránku ovci, o které pastýř pečuje. Ovce, aspoň odborníci, je považují za chovná zvířata ekologicky nejprospěšnější. Velmi pozitivní vlastnost, kterou za sebou ovečky zanechávají, je právě její trus. Žádný jiný dobytek skutečně nedává co do složení tak hodnotnou mrvu jako ovce. A je-li trus ovečky po pastvině správně rozmístěn, má půdu na půdu velmi blahodárný vliv. Já si vzpomínám už jako dítě, že k tomu, aby rodiče koupili ovčí trus, znamenalo sáhnout hlouběji do peněz, než koupit obyčejný. Protože výsledek na úrodě byl znát. Každý věděl, že tam byl použit ovčí trus. O to více pastviny, na kterých se ovce pravidelně pásly. To bylo znát. Tou další velmi pozitivní vlastností je jejich různorodá strava. Skutečně žádný druh chovné zvěře nespásá tak různorodou trávu, jako právě ovce. Ovce se rády pasou i na tom, co ostatní chovná zvířata nechtějí. Například na květech některých bodláků, které by jinak zaplavily celé okolí, ovce si pochutnává. Říká se, že odborně vedené stádo může během několika málo let celou krajinu toho plevele úplně zbavit a změnit celou krajinu k nepoznání. Není tak divu, že už antická literatura nazvala ovce zvířaty se zlatými kopítky. A to právě pro jejich mimořádně dobrý vliv na krajinu. Cituji v tomto směru nám již známo pastýře Filipa Kellera, který říká toto. Během své činnosti v chovu ovci jsem tak zažil úžasnou proměnu na dvou zanedbaných farmách. Kde dříve byla zaplavená pustá krajina, s právným chovem ovcí vznikla parku podobná farma s pozemky veliké hodnoty, s kvetoucími poli, dávajícími bohatý užitek. Má stáda provázela dobrota a milosrdenství, zanechala za sebou něco krásného, plodného, užitečného sobě, jiným i mě. Kudy prošla, zůstávala plevele zbavená půda, krásná a plná hojnosti, tolik citát. A tady bychom mohli pokračovat jejich pokojným chováním, který se u ovci vyznačuje. Víte, bylo velmi krásně se dívat na ovci, jak se pase a jaký pokoj za sebou zanechává. Při pohledu na jiná zvířata jste měli někdy divný pocit. Stačili jednou, aby zvedli hlavu od trávy a podívali se na vás a už jste viděli takový ten bojové postavení, pohled. Ne tak ovce, oni se vždycky pokojně pásli. Vyzařoval z nich takový klid, takový pokoj. Působili takovým pokojným dojmem. A není divu, oni byli zahrnováni dobrotou svého pastýře a milosrdenstvím svého pastýře, který se o ně staral. A tak za sebou zanechávali jakoby něco z toho, co dostali. A tak se stačí ptát teďko sami sebe, jak je to s mým životem Kristovy ovečky. Následuje i mne v tomto směru požehnání pro ty, kdo jdou za mnou? V jedné básni se říká, že co dobrého člověk učiní, to přečká smrt. Četl jsem kdesi, jeden křesťan vyprávěl, jak ho navštívili dva další bratři z jiného zboru a strávili u něho pár dnů. A když odešli, dostal dopis, bylo to v době, kdy ještě se dopisy psali, nebyly telefony ani maily. Psalo se v tom dopise asi toto. Jeden z nás, když jsme přišli domů, zjistil, že nemá klobouk. Pokud jsme ho nechali u vás, prosím, abyste ho odeslali poštou na následující adresu. Tam byla adresa. Dohledání se dala celá rodina, ale marně, klobouk prostě tam nebyl. A tak odepsali na uvedenou adresu následující slova. Prohledali jsme v domě všechny kouty od zhora až dolů, ale po vašem klobouku ani stopa. Ale jednu stopu jsme tady po vás obou našli. Zůstalo tady po vás velké požehnání. Zkusme se ptát, bratře a sestry, mít dnešní ovečky Ježíše Krista. Mají z nás lidé v této době stejný dojem? Nebo jsou rádi, že za námi mohou vyhodit jeden zapomenutý klobouk, ať už jim nic nepřipomínáme? Co zanecháváme v lidských srdcích? Co nás následuje? Je to radost? Když se s námi lidé setkají, zůstane za námi pokoj? Stopa pokoje? Usínají lépe? Zůstává za námi požehnání? A nebo za námi zůstane neklid a snad i bolest? Vzpomínají nás lidé s radostí v srdci, anebo z hořkosti, když jsme pro druhé požehnáním, anebo s hořečenstvím? Co mě následuje, pane? Víte, prorok Izajáš 52. kapitole 7. verši to vyjadřuje takto. Jak líbezné je, když po horách jdu nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství. My si to někdy vysvětlujeme, že toto je pouze slovo o kazatelích, o těch, kteří chodí, zvěstují evangelium. Nebojte se tam dát svůj život. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, který nese poselství a ohlašuje pokoj a nese dobré poselství. Kraliči říkají, o jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj toho, jež to zvěstuje dobré. Tak se nebojme jim ptát to, co zůstává za našimi kroky. Je líbezné, je to o pokoji? Nebo za sebou zanechávám rozruch? Je to spokojenost, anebo pochybnosti a rozpory? Je to ochota odpustit, nebo je to hořkost? Je to radost, anebo je to zármutek? Je to láska, nebo je to hněv? Víte, něco to je, něco nás následuje. Nikdy se nestává, že by mě něco nenásledovalo. Vždy, když od někud odejdeme, tam automaticky něco necháme. Nemyslím teď žádný na ty tělesné věci. Víte, že kdyby vám návštěva donesla cokoliv, když odejde, nebudete-li mít z ní dobrý pocit. I kdyby vám tam nechala, nevím co, nebudete z toho mít radost. Ale nemusí vám tam po tělesné stránce nenechat vůbec nic. A když odejde, tak cítíte, že vám tam nechala hodně. Protože tam za ní zůstalo něco, co se nedá vyvážit penězi. Nikdy se nestalo, že by nás něco nenásledovalo. Něco po nás vždycky tam, kde jsme, zůstane. Je pravda, že tam někdy zůstane i dnešní klobouk. Po mně většinou deštníky zůstávají. Ale kéž by pán dal, aby jsme si byli vědomi, že vždycky za námi zůstává to něco. I kdybychom vůbec nemluvili, zůstává to něco. A víte, zvlášť děti jsou na to citlivé. Že děti, když byly malé, tak když odešla návštěva, tak to vždycky komentovali a říkali si, ten strejde je dobrý. Ta teta, ta je hodná. Děti vycítí něco, co my možná už ani, v čem jsme možná otupěli. Žel je mnoho těch, jak už jsem řekl před chvílí, kteří i v této době za sebou zanechávají spoušť. Jako ty ovečky v péči pastýře, který není hoden názvu pastýř. Častokrát to začíná svou vlastní rodinou. A jde to přes sbor a církev Kristovu jako takovou. Kéž by bylo možné ty stopy zahladit, jenomže víte, někdy stopy nezahladíte. Jsou příliš hluboké. A výsledek, už se většinou na ta místa lidé nevrací a už se nechtějí setkat. A to není dobře. Osobně si myslím, že opravdový Boží syn a dcera, opravdová ovečka ze stáda dobrého pastýře, která vyrůstá v Boží péči, která je zahrnutá ze staré dobro, tou dobrotou a milosrdenstvím svého pastýře. Která to navíc i vyznává, která o tom káže, která o tom básní, která o tom zpívá, by se nikdy neměla vracet s pocitem, že tam nic z toho Božího nenechala. A nebo že si onde nic nemohla dovést. A stejně tak by se nemělo stát, že bychom tam onde se báli vrátit s pocitem nějakého strachu. Víte, vždyť my se vždycky vracíme mezi ty své. Setkání s ostatními ovečkami Kristovými by nám mělo přinášet posílu a povzbuzení, i když častokrát musíme, a nečastokrát, věřím, že stále se snažíme přicházet na základě pravdy. Ovečky drží pohromadě. I když někdy jedna do druhé strčí. Víte, málo kdy vidíte rozprášené ovečky daleko jednu od druhé. Když to Bible uvádí, tak vždycky to je v negativním smyslu. Říká prorok, vidím Izrael, jak ovečky po horách rozprášené. To je důkaz toho, že se něco špatného stalo. Ovečky byly stále spolu. I když se to stádo mírně rozdělí, tak je vidíte stále spolu, poblíž. Protože ve stádu se ovečky cítí jednoduše dobře. Stejně tak křesťané, my jsme Bohem spasení pro stádo, bratři a sestry. My nejsme spasení pro postrácení někde po strání. O misionáři Davidu Livingstonu, který působil v Africe, se říká, že tam zanechal větší požehnání než miliony jiných bělochů, kteří tam přišli po něm. Protože všude, kudy procházel, ať už stepy a bušem, zůstaly za ním stopy požehnání. A domorodci, jejíž jazyku se nikdy nenaučil, ještě po mnoha letech vzpomínali na lásky plného lékaře, kterého po všechny dny následovala dobrota a milosrdenství. My ale nemusíme zkoumat nutně život jednotlivých misionářů a lidí, abychom si vzali ten dobrý vzor, z něhož překypuje milosrdenství a dobrota. Stačí, když si odevřeme Bibli. Vzpomínáte na Davida, autora tohoto žalmu, v době, kdy se stal králem, už to nebyl pastiřovci. Postoupil na vyšší level, postoupil na samotný trůn Izraele. A 2. Samuelova 9. kapitola 1. verš o něm píše takovou zvláštní věc, prozrazuje. Velmi krásnou věc. Když Saul už nežil, ani ho synové, David v roli krále, dalo by se čekat, že půjde po vzoru ostatních králů a řekne si, musím vyčistit Izrael od všech těch, kteří se Saulem měli cokoliv společného, aby mi nikdo už nemohl sáhnout na trůn. Jenomže on se zachoval jinak. David se zeptal, cituji, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu prokázal milosrdenství. Kvůli Jonatánovi. Protože on ho prokázal mě. Jonatán zachránil Davida mnohokrát od jisté smrti. Protože mu přinášel tajné zprávy, kde ho otec chce zabít. On ti říká, já bych to odplatil. Proč? Protože dobrota a milosrdenství Jonatánovo šlo za ním. A teď si představte, byla to doba, kdy se mohl Saulovu domů mstit za všechno to příkoří, za všechno ta léta ve vyhnanství, za všechno to ponížení. On se ale rozhodl, že ho bude následovat ne msta, ale dobrota a milosrdenství. Ale když necháme člověka stranou, víme, že ten největší příklad nám zanechal Ježíš Kristus. O něm Bible ve Skutcích 10.38 říká, poslyšte, jak to krásně zní v kralickém překladě. Ježíš je od Nazaréta, pomazal Bůh Duchem Svatým a mocí, a teď poslouchejte, kterýž to chodil dobře čině. A uzdravuje všecky posedle od ďábla, neboť Bůh byl s ním. Slyšeli jste to? Dobře činil. Stejně tak Matouš ve 4. kapitole 23 píše, Ježíš chodil po celé Galileji. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A víte, odkud to měl? Od svého otce. Skutky 14.16 říká, tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Nemejte, pohanské národy žili, jak chtěli, šli proti němu, tvrdili, že tu není. On jim prokazoval dobro. A tak dosvědčoval sebe sama, kým je. Cituji dál, dával vám s nebe dešť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. A když se díváte do dnešního světa, svět tvrdí, že Bůh tu není a Bůh jim prokazuje milosrdenství, chrání je a posílá dešť a sluníčko. A tak se ptejme společně, chtěli byste, aby to přesně toto následovalo i nás vůči lidem kolem, vůči těm, kteří potřebují Krista? A následně, nenásledně, a v prvé řadě vůči těm, vedle kterých zpíváme a kážeme a radujeme se spolu? Ono by to mělo tak být. Protože nezačneli to tady, zbytečně se o to snažíme venku. Protože toho někoho chceme přivést do Boží blízkosti a velmi rychle se přesvědčí, jestli je toto mezi námi. David v tomto 23. žalmu vyznává, dobrota a milosrdenství mě, nevím jak vás, mě budou následovat. A já jsem přesvědčen, že to nebylo jednosměrné, dali jsme si před chvíli příklad, jak se zachoval jako král. Vzal si ne pouze od svého pastýře to dobré, ale rozhodl se, že ho to bude následovat. A tak i když vy a já jsme okusili, jak pán je dobrý, a já věřím, že jsme to okusili, mnozí z nás, dovolme, aby to přetekalo. Dovolme, aby to šlo za námi. Dovolte, ať vás to následuje, kamkoliv půjdete. Předávíme to dál. Stejně tak, když jsme okusili, jak pán je milosrdný, dovolme, ať to z nás překypuje. Buďme milosrdní i my vůči ostatním. Pán Ježíš to považoval za ten nejznešenější úkol, že ho bude doprovázet dobrota a milosrdenství. Samozřejmě dobrota a milosrdenství hoc. Proto z každého jeho slova i činu doslova tryskalo milosrdenství a dobrota. Když si čtete písmo a zjistíte, že za ním volali lidé, pomoz nám, tak je tam řečeno, byl hnut milosrdenství, protože šlo za ním. Zjišťujete v písmu, že na pozadí často bezohledného chování zástupu, který ho obklopoval, tím více září ho nezištná obětavá láska. Dokonce i ti největší hříšníci u něho nachází odpuštění a možnost nového začátku, zatímco ostatní zavrhovali a odsuzovali a opovrhovali jimi. A znovu ta neodbytná otázka, které se v tomto směru nedá zbavit. Jak se k lidem chovám já? Snažím se, aby mě též následovalo alespoň něco z té boží dobroty a milosrdenství. Mám mysl Kristovu? Umím se sklonit k bídným lidem, pomocím? Vidím ztracený svět očima Ježíše Krista? Víte, právě podle dobroty a milosrdenství, kterou prokazujeme ostatním, se pozná, jak moc dokážeme ocenit hloubku, výšku a šířku toho, čím Bůh zahrnul v tomto směru nás. Umím ostatním odpustit jako Kristus mě? Je to vážná otázka. Že nejednou u nás lidé marně hledají porozumění, marně hledají lásku. Někdy naše lhostejnost už ji odrazuje. Přitom ale víme, že ten, kdo okusil dobrotu a milosrdenství Boží, bude užitečný pro Pána Boha v otázce svých bližních. A je tu závěr a taková myšlenka. Možná jste si v této chvíli řekli, jaký užitek pro Boha. To, že Bůh je užitečný pro mě, to chápu a to chápeme všichni. Ale jak já mám být užitečný pro něho? Víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš život není žádná jednosměrná ulice. To je zase velmi krásné vidět právě u oveček. Pastýřova největší radost je, když vidí své stádo, jak roste a jak prospívá. Pastýř má radost ze svých oveček nejenom proto, že je má. Víte, pastýři nemají ovce jenom pro krasu, aby se mohli tím pochlubit, aby lidé viděli stádo. Každý pastýř má stádo ovcí proto, aby z nich měl užitek. Napadlo vás, že Kristus vás zachránil a spasil nejenom proto, aby se s vámi chlubil a se mnou chlubil, ale proto, aby z nás měl užitek. Pastýř se celý den, když je vodí na klidná místa u vod, když je vodí na travnaté nivy, on se těší na večer. A víte proč? Aby viděl výsledky své práce. A podle čeho to pozná pastýř, když přijde večer domů? Bojíte se to říct? Podle čeho to pozná? Že dobře pásl. Já jsem se bál, když jsem pásl krávy, kolik mléka mamka ponese z chléva domů. Když jsem viděl, že to nese v obou rukách, tak jsem měl radost. Když jsem viděl, že to nese v jedný, tak jsem se radši vytratil. Protože podle toho bylo vidět, jak jsem pásl. Pastýř se těší na výsledky, které mu ovečky dají. To je ta největší odměna za jeho práci. Nemluví o celoročním výsledku. Pastýř má radost, když se mu celoroční dřina vrací. Dřina, kterou do nich investoval. Uslyším, jak nejeden křesťan mi bude psát, že se mimo, protože co se našeho pastýře týče, my mu to přece nevracíme a já souhlasím. Určitě Pán nás nespasil proto, aby jsme mu to vrátili. Tomu nemůžeme nikdy vrátit. My mu to nikdy nemůžeme vrátit. Tu investici, kterou do nás dal, nikdy nevrátíme. Ale též nesmíme zapomenout nikdy na to, že náš dobrý pastýř touží po odměně za svoji námahu, nebo ne? Netouží? Pokud máte stejnou Bibli jako já věřím, že ano. Nalistujte si Izajáše 53. kapitolu a v 11. verši čteme kralický překlad. Z práce duše své uzří co? Užitek. Je zde míněn Pán Ježíš Kristus, který vydal sebe sama za nás z práce své duše uzří užitek. Jímž, a teď poslouchejte, nasycen bude. Proto lásky plně hledí na váš i můj život. Váží si dlouholeté péče, kterou nám věnoval, když nás po všechny dny následovalo jeho požehnání. A nyní věřte mi, že si tolik přeje, aby alespoň něco z té dobroty a milosrdenství přišlo na naše rodiny a na naše okolí a taky, aby se to vrátilo k němu, jak jinak než s užitkem. Ano, Bůh touží po vaší i mojí lásce. A tak já prosím na místě Kristově, zahraňme ho tím. A stejně tak všechny, kteří jdou za námi. Ať se doslova utápí v tom, co nás následuje. A to něco, ať je Boží dobrota. A ať je to Boží milosrdenství. Amen.
1: Vyslechli jste si 22. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

sám, až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu. Budu vás nosit a zachráním. Rozpomeňte se na dávné dny. Snažte se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávejte se svých otců, oni vám poví. Svých starců, oni vám řeknou.

Menuji se David Osmančík a rád bych se s vámi podělil o tom, jak mě Bůh zachránil z mé nevíry a z mé duchovní slepoty. Tak narodil jsem se v Ostravě do rodiny, kde oba rodiče byli nevěřící a o Bohu se v rodině vůbec nemluvilo a nijak jsme nebyli náboženský vedení. Po materialistické stránce však nám nic nechybělo. Rodiče mě většinu věcí, o které jsem je žádal jako malý, dopřávali. Když mi bylo 10 let, tak rodiče pořídili do domácnosti první počítač, na kterém jsem mohl hrát počítačové hry. A zpočátku mě rodiče hlídali a měl jsem omezený čas, kdy jsem na něm mohl být. Avšak postupem času se ve mě vyvíjela větší a větší závislost a rodiče mi dovolovali trávit na počítači více a více času, dokud se mi dařilo ve škole a já nosil dobré známky. Tím, že jsem na tom trávil tak hodně času, tak mi poté pořídili svůj vlastní počítač s připojením k internetu, kde jsem měl přístup ke všemu, co mě tehdy napadlo. A díky tomu jsem se také poprvé setkal s pornografií, na které jsem si tehdy vybudoval další závislost. Celý tenhle čas, kromě toho, kdy jsem chodil do školy, jsem trávil sám zavřený ve svém pokoji se svou modlou. Nic jiného mě v životě nezajímalo, všechno potěšení a uspokojení pro mě pocházelo z tohohle zdroje. Pamatuju si, že často se mi spolužáci ze základní školy ptali, jestli s něma nechci jít ven, ale já hledal všelijaké výmluvy, abych nemusel. Počas jsem začal chodit na střední školu, kde jsem se poprvé setkal s jedním nejmenovaným člověkem Ondrou Kutým, který o sobě tvrdil, že věří v Boha. A pro mě tato myšlenka jako nevěřícího byla bláznostvím. Říkal jsem si, jak někdo v tohle může věřit. Vždyť je to nesmysl. Byl jsem ve své mysli přesvědčen o tom, že Bůh není a díky tomu jsem měl až extremistické názory a před spolužáky jsem se mu vysmíval. Z mých úst v té době zaznělo mnoho rouhání proti Bohu, která se dnes už neopovažuji vyslovit. Avšak tohle mé chování nějak nezměnilo jeho pohled na víru a nadále se ho jiní spolužáci vyptávali a já postupem času začal poslouchat, co říká. Mé přesvědčení se pomalu a jistě začalo rozpadat. Začal jsem mu sám pokládat otázky, které mě v té době nejvíce zajímaly. Ty se hlavně týkaly stvoření a budoucích věcí a na které jsem dostával vždy nějakou odpověď. Sám doma jsem potom na internetu sám zkoumal různé zdroje, které o tom takhle mluví. Ale stále jsem nějak nebyl přesvědčen a nic se v mém životě nezměnilo. Spolužák mi poté dal malou Gedeonku, kdy jsem si jako první přečetl knihu Zjevení, ale nějak jsem to nepochopil a tak skončila v šuplíku. Však po nějaké době mi řekl, ať se podívám na film Evangelium podle Lukáše, což je film z roku 1979, tak se mi zpočátku zdal nezajímavý a starý, jelikož jsem byl zvyklý na moderní filmy, ale řekl jsem si, že tomu dám šanci a podívám se na to. V tu noc, co jsem film zhlédnul, mě Bůh zcela pokořil. Jakoby přede mnou spadla opona, uvědomil jsem si, že jsem velký hříšník a že si nic nezasloužím a že naopak on je svatý Bůh, stvořitel a původce všeho a já celý svůj život šel vlastně proti němu. Uvěřil jsem, že Ježíš zemřel na kříži za moje hříchy a že třetího dne byl vzkříšen. Poprvé jsem se k Bohu modlil a vyznával mu svůj hříšní život. Ještě v tu noc jsem vytáhl nový zákon ze šuplíku, který jsem dostal a začal číst. Měl jsem najednou touhu číst Boží slovo a spolužáci nechápali, co se to se mnou stalo. Že jsem najednou měl úplně jiné názory a dokonce mi jeden řekl v ten den, jestli nejsem pod vlivem nějakých drog. Rodiče o tom však nevěděli, protože jsem se jim o tom nějakou dobu bál říct. A po nějaké době jsem se odhodlal jim to sdělit, ale nebrali mě nějak vážně. Asi si mysleli, že mě to časem přejde. Byl jsem obklopen nevěřícími a jako nově věřící bez vedení a společenství ostatních křesťanů jsem si myslel, že bude stačit, když si sám budu číst písmo a modlit se k Bohu. Avšak to mělo za následek, že moje horlivost časem ustala a duchovní život se stal velmi chladným. Začaly se objevovat staré i nové hříchy,
a Boha jsem začal dávat do pozadí. I v té době si mě však Bůh dokázal použít, abych mohl svědčit jedné osobě, která se také díky milosti obrátila ke Kristu a která je dnes mou ženou. Bůh v mé věrnosti byl však věrný a do mého života znovu přivedl Ondru, který mě informoval o reformované teologii a začali jsme se znovu společně scházet, jelikož jak skončila střední škola, tak jsme se přestali na nějakou dobu být v kontaktu. Začal jsem se učit nové boží pravdy a také začal chápat, jakou důležitou roli ve víře hraje církev. Byl jsem z mnoha věcí usvědčen a musel činit pokání. Začali jsme navštěvovat sbor v Šumperku, dále se scházeli v Ostravě a Bůh do našeho společenství začal přidávat další lidi. V té době jsme měli touhu být členy zdravého místního sboru. Rozhodli jsme se pozvat dva pastory, Lojzu a Radka, kteří nám pomohli v dalším rozhodování a tak jsme začali navštěvovat sbor v Kroměříži, kde jsme se následně stali členy a jsme jimi i doteď. Jak se dnes ohlednu, tak za sebou vidím úžasnou, nezaslouženou boží milost v životě velkého hříšníka. Dnes jsem vděčný za tu boží milost, kterou mi Bůh projevil do mého života a že si můžu uvědomovat, jak jsem byl mrtvý ve svých proviněních a že jedině Bůh mě mohl vysvobodit z téhle smrti a to zástupnou obětí Ježíše Krista, ten, který byl bez hříchu, zaplatil za můj hřích na kříži a díky tomu mohu být dnes ospravedlněn před svatým Bohem. A za tomu patří veškerá chvála a sláva. Rád bych závěrem přečetl z písma s Koloským 2. kapitoly 13. a 14. verš, které tohle shrnují. I vás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

0: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli vybírám z přečteného textu z prvního listu apoštola Pavla ke Korinským, 9. kapitola, verš 19. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Požehnej, drahý pane, toto slovo pro nás tuto chvíli. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení hosté, milí posluchači po internetu, vážení diváci, kteří nás i dnes sledujete v přímém přenosu. Nejdřív mi dovolte, abych poděkoval Mindechovce z Komorní Hodky za to, že přijali naše pozvání, že přijali a přijeli tady a posloužili nám a ještě nám poslouží pokázání písněmi. Jsou to i písně z mého období mládí, dorostu, takže je to pro nás takovým pozbuzením. Budete mít domácí úkol, pozdravte ve sboru všechny srdečně. Již několik nedělí společně studujeme první list apoštola Pavla ke Korinským. A zjišťujeme, že apoštol Pavel byl věrným služebníkem. Sloužil věrně. Obrací se nyní ke Korinským, ale také i k nám, i pro nás je to povzbuzení v dnešní době. Chce, aby korinští viděli jeho službu, ale na druhé straně apoštol Pavel byl připraven pracovat vlastníma rukama a nebýt na nikom závislý. Jaká to musela být pro něj radost, když takto sloužil druhým lidem. V prvním listu Korinským v 9. kapitole od verše 8. po 11. jsme četli, jsou to snad jen mé lidské úvahy, neříká to sám zákon, v Mojžíšově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytče ti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu. Věrnost apoštola Pavla v tom, že touží pozbudit ty, kteří jsou spolu vykoupeni, aby si uvědomili, za jakou cenu slouží ti, kdo věrně slouží. Apoštol Pavel věrně sloužil. A také, aby podle svých možností jim to vynahradili. V čem si můžeme vzájemně pomoci? Když patříme do jednoho sboru, každý z nás má určitou odpovědnost. Jaké je to nádherné soužití, když skutečně žijeme v jednom sboru, nazýváme se bratřími, sestrami a patříme do tohoto sboru. Říkáme často, že sbor je duchovní dům, že chceme žít jako rodina. Jakým pozbuzením je pro nás apoštol Pavel i v této situaci? Pavel se o svá práva nehlásil. Nehovořil o tom proto, že by usiloval o podporu Korinťanů, ale proto, že mu tuto podporu i oni sami upírali. Je to principiálně biblicky správné věrné služebníky podpořit i v pozemských věcech. V prvním listu Korinským 9.12 říká Pavel, mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva nepoužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Vedle věrnosti, kterou Pavel prokazoval svou službou, byl také velice citlivý. Učíme se citlivosti. ve svých názorech, v tom, co řekneme, jak se projevujeme. Pavel byl citlivým člověkem, šlo mu o jediné. Aby se zvěst evangelia o Ježíši Kristu šířila a aby lidé neměli sebemenší důvod tu zvěst odmítat. Věděl, že má právo být ostatními podporován jako ten, kdo žije a slouží celé pro Pána, ale dokázal se svého práva zříci. Znal korinské. A znal také i lidskou závist. Žel i mezi věřícími. Falešné představy některých lidí o tom, jak služebník Ježíše Krista má jednoduchý život. A snadný život. 20 let jsem ve službě v církvi a za těch 20 let jsem se setkal s různými lidmi a s různými názory. A mezi jinými i jeden názor. Pane faráři, vy se máte. Vy nemusíte pracovat. Vy pracujete jenom v neděli. A to ještě dopoledne. A to ještě 2 hodiny. No to už je komunismus v praxi. A často názor mnohých lidí je takový. Žel mnozí v tom zůstávají, ale s tím se potkával i Pavel. A proto raději snášel nedostatek. On pilně pracoval vlastníma rukama a sám přispíval na pomoc ostatním, aby mu nikdo nemohl nic vyčítat. Jak jsme vděční za citlivé lidi, kteří vidí potřeby druhých. Je třeba mít zvláštní cit. A Pavel dál informuje Korinťany o své službě. 1. Korinským 9.16. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Většinou jako lidé se chlubíme tím, co děláme. Máme rádi, když se hovoří o tom, čemu rozumíme, kde jsme doma, právě to, co je tím naším postem. Já když slyším, i když už je to víc jak 20 let, ale když slyším ještě o vlacích, tak spozorním a moji nejbližší, kteří se mnou cestují v autě a když jedeme kolem tratě a když jedeme kolem nádraží, tak mám spoustu otázek. Některé věci nemohu vyřešit, některé věci už neznám, ale pořád, když vidím nádraží kolem sebe a když vidím vlaky, a před 14 dny mi jeden dobrý známý poslal mailem obrázky starých parních lokomotiv s nápisem Vzpomínka na zašlou slávu. A když jsem se s ním setkal, tak mu říkám, děkuji za tyto obrázky. A on mi říká, budou další. A když vidím ty obrázky a když vidím nádraží v praxi a když vidím vlaky, tak pořád člověk o tom přemýšlí, i když, jak říkám, tento vlak už mi odjel a 20 let už je dlouhá doba na to, abych mohl fundovaně hovořit o problematice českých drah a toho všeho, co se děje. Už nemohu hovořit fundovaně. Ale přesto rád to poslouchám a rád mluvím i s lidmi, kteří ještě tam pracují. Kde jsme doma? Kde tomu rozumíme? Apoštol Pavel mluvil lidem velice rád o Ježíši Kristu. Neříkal to jen proto, že musel, ale proto, že tomu skutečně věřil. On říká slova tím, že kážu evangelium, se nemohu chlubit. Proč? Vysvětluje to dál v 1. list Korinským 9. kapitola, verš 17. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu, jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. On si uvědomoval, Pavel, že to není jenom jeho záliba, oblíbená práce, jeho koníček, že jednou ho může dělat a nemusí ho dělat. Když máte nějaké koníčky, tak to můžete dělat a nemusíte dělat. Když se vám nechce, tak to neděláte. Nikdo vás k tomu nepřinutí. Ale apoštol Pavel to nebral jako koníčka. On to bral jako úkol, který mu svěřil jeho pán. A k tomu úkolu byl povolán. Když byl zastaven na cestě do Damašku a ve Skutcích 9. kapitole ve verších 15 a 16 je napsáno, pán mu však řekl, jdi, neboť o něm mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. Apoštol Pavel. Z radosti. To, že patřil Kristu. Byl si vědom, že ho povolal pán. Že za svou službu je odpovědný pánu Bohu. Když nás pán Bůh povolává, tak jsme odpovědní pánu Bohu za naši službu, za náš život. My můžeme odejít z tohoto místa a nic se nemusí stát. Vy, milí posluchači, nás můžete vypnout a nic se nemusí stát. Vy, milí diváci, za malý okamžik se přenos skončí a nic se nemusí stát. A můžeme odejít domů. A můžeme říct, dnes to bylo pěkné. Hrála nám dechovka. Kázání bylo sice trochu delší, ale dobré. Můžeme odejít domů. Ale apoštol Pavel nás k tomu nevybízí. On nás pozbuzuje, abychom vzali za to, za své, že i nás pán Bůh povolal, abychom získávali lidi pro Krista. Proto Pavel řekl zcela jasně, nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Máme tu správnou motivaci? Máme. Pán Bůh nás motivuje. Boží slovo nás motivuje. Nečekejme na něco, že se něco stane, že s námi něco zatřese. Prosím, nečekejme na to. Jsme si vědomi toho, že do této služby jsme všichni povoláni. Skutky, apoštolské 1. kapitola 8. verš. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku, až na sám konec země. Určitě jsme si vědomi toho, každý z nás, že když mlčíme, tak neplníme své povolání. Jak by se odvíjel náš život, kdyby tady před námi nebyli ti, kteří nám o Kristu hovořili zcela vážně, kteří nás učili Božímu slovu. Pavel pokračuje dál. Jaká bude odměna? 1. list Korinským 9. kapitola, verš 18. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia, za co nám pán Bůh dá odměnu? Za to, jak horlivě zvěstujeme evangelium, jak horlivě sloužíme. Apoštol Pavel pokračuje v 17. verši, 1. list Korinským, 9. kapitola. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu, jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Plním svěřený úkol. Pavel věděl o odměně. Pavel často připomínal, že budou odměny, že se budou rozdávat koruny. A určitě tomu tak bude. A určitě svou odměnu nestratíme. My žijeme dnes v době, kdy je všechno k zaplacení. Taková je dnešní celá doba. A Pavel užíval té zvláštní chlouby, že on zvěstoval A dělal to skutečně nezištně. Nebyl, jak jsem říkal, na nikom závislý. A přesto měl připravenou odměnu u svého pána. Ani my nebudeme bez odměny, když dáme pánu to nejlepší, aniž bychom čekali, že nás z lidí za to někdo odmění. Odměňovat bude pán Bůh. A mám za to, že se na nic a na nikoho nezapomene. Zvláštní je, že Pavel stále má na mysli člověka. V celé té 9. kapitole, aspoň do těch veršů 23, schválně jsem to tam ustřihl, protože pokračování bude příště, dá-li pán Bůh. Ale ve všech 23 veršech mluví o člověku. Stále mu záleží na tom, aby se lidé dověděli o Ježíši Kristu. My máme mnohé možnosti, a vy to víte, plný stůl dobrých letáčků, plná knihovna dobrých knih, které můžeme vzít, koupit a darovat. Musíme pamatovat na to, že kde nic není, ani smrt nebere. Ale máme mnohé příležitosti, využijme to. Je postní doba, jsme v čase před Velikonocemi, promysleme zase, jak našim sousedům dát něco k Velikonocům, aby se dověděli o tom, proč slavíme Velikonoce. První reakce ve školách, když mluvíme o Velikonocích, tak je šmigrůst. Budeme se polívat, budeme se bít. To je první reakce mnohých dětí. Nikdo jim to neřekl, že Velikonoce je něco jiného. Ale my jsme tady. Všichni jsme tady. Vy, milí posluchači, jste tady. Vy, milí diváci, jste tady. Vy to víte. Pavel to věděl. Pavel dokonce šel tak daleko, že říká v tom 19. verši, 1. listu Korinským, 9. kapitola, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. To je paradox, rozpor. Buď jsem svobodný, anebo jsem otrok. A Pavel říká, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech. Existuje svobodný otrok? Z lidského hlediska je to nesmysl. A přece se to v dějinách mnohokrát opakovalo, i v dějinách starého zákona, že propuštěný otrok neodešel od svého pána, ale žil u něho dál, sloužil mu, i když už nemusel. Tuto skutečnost znali Židé ve starém zákoně. Otrok, který nechtěl opustit svého pána, nechal si probodnout ucho šídlem a zůstal u něj po zbytek života. Pavlův výrok ale má ještě něco navíc. Ukazuje dvě hlavní myšlenky. Má-li člověk skutečně druhým posloužit, musí být sám svobodný. Nezávislý. Pán Ježíš jednou řekl Židům, kteří v něho uvěřili. Jan, Evangelium Janovo, 8. kapitola, 36. verš. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Když nejsme sami svobodní, nemůžeme vést ke svobodě jiné. Pro Pavla ale nebyla svoboda cílem jeho života. On byl svobodný, i od lidí, samozřejmě od hříchu, ale dokázal se zříci své svobody a dokonce se stal otrokem jiných, aby získal mnohé. Pavel se stal doslova otrokem všech. Když ztratil občanskou svobodu a jako vězeň sloužil druhým lidem. Získat někoho pro Krista není jednoduchá záležitost. Lidé kolem nás potřebují právě na nás vidět odlesk života toho, co Kristus pro nás udělal. Kristus, který se sám stal služebníkem. Evangelista Matouš ve 20. kapitole 28. verši nám připomíná. Já to přečtu pomalu, sledujte to. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Rozumíme stále tomu, že Kristus opustil nebe, stal se služebníkem. Stal se služebníkem nás lidí, kteří jsme opustili Pána Boha. Kteří jsme se vydali svou vlastní cestou. Ale Kristus přišel, aby se stal služebníkem. Aby nás vykoupil zpátky. Doslova dal svůj život jako výkupné za mnohé. Teď zbývá poslední otázka. Zákonitě by nám teď to mělo trochu vrtat hlavou. Co tedy udělat a jak někoho získat? Proč to máme dělat, jsme si vysvětlili. Ale teď jak? Taky jsme si řekli, že potřebujeme takovéto nadšení a zmocnění, že při prvním neúspěchu to neodložíme, nezabalíme a řekneme konec, jdeme dál. Už to nemá smysl. To jsme si také řekli, že je velice důležité, abychom vytrvali. Ale teď jak? První list Korinským, 9. kapitola, 2. část, 22. verše. Pavel říká, všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Těžký úkol. My, dospělí, máme zkušenost s dětmi, jak se mluví s dětmi. Když jsem ve školce, tady u nás, tak ty děti jsou takové. A když na mě koukají, tak koukají na mě jako na dinosaura. Když jsem jednou byl na východním Slovensku a potkali jsme jednu babičku, malinká babička, jsme ji pozdravili, ona se zastavila, koukla na mě a řekla, kadze rosnu také chlopy. A mě to připomnělo ty naše děti, kteří koukají na nás, co máme udělat. Jako učitelé děti nás učili, že první se musíme snížit na jejich úroveň. Proto když učím ve školce, tak sedím. Ne na zemi, ale na židli. Ale už ta úroveň těch očích je lepší, než ty děti koukají na mě jak na věž. Musíme se snížit. Musíme se snížit i k lidem. Apoštol Pavel se snížil. První list Korinským 9. kapitola verše 20 až 22. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všimli jste si něčeho? Pavel nejde do hurá akce. Pavel nejde bezhlavě do zvěstování evangelia. Apoštol Pavel to má promyšlené, promodlené, připravené. Všimli jste si toho jednoho z posledních slov, které tam jsou, abych získal aspoň některé. Velcí biblisté by řekli, slabá víra. Co to je? Aspoň. Všechny. 200, 300, 500, 1000, milion lidí. Pavel s pokorou říká, aspoň některé. Dejme si takový cíl. Aspoň některé z naší rodiny. Aspoň některé z našeho sousedství. Pavel nikdy nebyl pokrytec. Když přišel do Atén k Řekům, nehovořil s nimi o židovském zákoně. Nic by jim to neříkalo, ale začal hovořit o neznámém Bohu. Jehož oltář našel v Aténách. A Aténané kolem toho chodili, kolem toho oltáře chodili denně. Chceme někoho získat, je třeba začít tím, co je tomuto člověku známe, čemu rozumí, o čem má přehled. To neznamená ovšem, že budeme dělat to, co dělá on, že budeme sdílet jeho bezbožný život, to rozhodně ne. Ale nezískáme nikoho, když budeme na takzvaném svém svatém ostrově, ale získáme tím, když budeme mít stále o druhé zájem. Mít zájem. Je to málo? Je to mnoho? Je to mnoho. A je to velice, velice náročné. Pán Ježíš Kristus dovedl oslovit každého. Je pro nás obrovským příkladem, když hovořil se samarskou ženou u studně, když hovoří se Zachem na stromě, když oslovil nemocného u rybníka Betesda. Ale tomu je se třeba učit, abychom získali někoho pro Krista. Když to zanedbáme, když to opomeneme, když to vyškrkneme z programu svého života, mnozí lidé zůstanou ztraceni. 23. verš 9. kapitoly 1. listu Korinským Pavel sděluje, všechno to dělám pro evangelium, abych na ně měl podíl. Apoštol to dělal proto, aby zvěstoval evangelium. Je dobré, když se kolem sebe díváme, jak to dělají druzí, jak zvěstují, ale nehledejme nějakou osvědčenou metodu. Podíl na evangeliu budeme mít pouze tehdy, když nám bude záležet na tom, že ta radostná zvěst o záchraně v Kristu se dostává k lidem. A také prosme jeden za druhého, abychom vytrvali. Někdo nese větší odpovědnost, někdo menší. Ale podstata a cíl je stejný. Apoštol Pavel je stále velkým příkladem a Boží slovo nás stále pozbuzuje. A dá-li Pán Bůh, tak pokračování příště. Lituji vás, že už tady nebudete, ale budete si to moci poslechnout, bo jsou zvědaví, jak to dopadne. Pokračování příště, ano. A dnes povzbuzení k tomu, že ten úkol získávat lidi pro Krista platí. Apoštol Petr ve prvním listu ve 3. kapitole od verše 15. uvádí, a Pán Kristus buď již svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když ste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Tento verš a tyto verše my si budeme připomínat často. Protože těmito slovy jsme otevírali náš kostel v roce 2010. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. A tam se hodí to slovo aspoň některé. Ti, kteří jsou nám nejblíž, kéž nás Pán Bůh zmocňuje svým duchem, daruje radost, pokoj i jistotu. Že ten úkol trvá a jsme povoláni, abychom zvěstovali Krista. Důležitý úkol, ale sílu hledejme stále u našeho Pána. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

rukou, ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šatce změní. Ty však si stále týš a tvá léta nikdy neustanou.

Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubok lidby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest,

0: Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 22. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod. Naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Drahý Pane, děkujeme za novou příležitost být na tomhle místě. Děkujeme za tvé svaté slovo, které je stále živé, mocné a připravené měnit naše životy. Prosím tě, abys si i dnes skrze toto slovo nás posunul tam, kde chceš mít. Stejně tak prosím, vrať nás, pokud jsme někde, kde nás mít nechceš. Vrať nás tam, kde jsi ty. Přiveď nás blíže k tobě a dej, ať v této nejisté době, v době, kdy znovu mnoho lidí se bojí, co bude zítra, chceme, Pane Ježíši, o to víc přicházet pod křídla dobrého pastýře s vděčným srdcem za to, že my nemusíme mít strach, protože máme Pána, kterému se nic z ruky nevymklo. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen.

0: Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu 6. verši. Zároveň k předposlední větě říká: dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Kralistický překlad má slovo, je provázet, ale následovat. Dobrota a milosrdenství mě budou následovat i po všechny dny mého života. Na touto větou jsme se zamýšleli už minulý pátek, ale přichází na řadu i dnes večer ještě po druhé, protože se na ní podíváme právě na základě znění Kralické Bible. Protože ekumenická říká, že dobrota a milosrdenství po všechny dny budou našimi průvodci, to znamená, že nás budou provázet. Kraliští říkají, že to budou naši následovníci. Dobrota a milosrdenství jako následovníci vašeho a mého života. Po všechny dny, říká autor žalmu. To víte, docela zvláštní přirovnání. Nad zněním ekumenického překladu jsme se pozastavovali minule a já věřím, že jsme z toho získali požehnání. Pojďme se v stejném duchu se podívat dnes na dobrotu a milosrdenství jako na něco, co ovečku Kristovu též následuje, neboli má následovat. Tak tady dobrota a milosrdenství jako následovníci oveččina život. Řekli jsme si minule biblické hodně, že čas léta i v životě ovečky se blíží ke konci v určitém čase a ovečka se chystá z pastvy domů, aby zimu přečkala v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě té její přípravy na cestu domů a taky na zimu, která je před ní. A ovečka z dnešního textu jakoby bilancovala, jinými slovy, přemýšlí, jak tomu bylo během jara a léta v jejím životě a jak tomu bude v budoucnu během té doby, která je před ní. Přemýšlí nad milosrdenstvím a dobrotou svého pastýře, který ji chránil a vedl k dobrým pastvám a čerstvé vodě. Určitě si toho užívá a vzpomíná na to všechno, jenomže je před ní zimní období a ona se dívá na svého pastýře a říká si, jak tomu bude v budoucnu. Víte, já si myslím, že lidé se ani tak nebojí toho, co právě je, už vůbec ne toho, co bylo, na to vzpomínají tak nějak, i když to bylo špatné, pohledem zpět, jaksi možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna a vidíte i v dnešní době, si říká, a jak to bude? Co bylo, je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale jaké to bude v budoucnu? Celý rok, ovečka říká, měla dobrou pastvu, dobré vody, měla podíl na tom nevysychajícím zdroji pastýřova srdce, i když si to v mnoha případech nezasloužila. Vnímejte, veškerá péče, starostlivost, soucit a vůbec všechno, všechna ta oběť, která pramenila z lásky pastýře, to vše má za sebou. Jenomže ono to nekončí podzimem, ale Boží dobrota a milosrdenství, říká David z pozice ovce, mě budou následovat. To znamená, vím, co bylo, vím, čím jsem byl obdařen, a teď je tady budoucnost. A on si je jistím, že ta dobrota a milosrdenství, kterým ho Bůh obdarovával, že ho budou následovat i zítra a i v budoucnu. A víte, to je tak něco úžasného, a já bych si přál, kdybychom to dnes připustili ke svému srdci. Což o to být křesťanem s pohledem na minulost, což o to být křesťanem s pohledem na dnešní den. Ale víte, být křesťanem s pohledem na zítřek, to je to nejkrásnější, co může být. A podle toho se pozná, jak jsme křesťané. Jakou zkušenost máme se svým pastýřem? David v pozici ovečky říká, dobrota a milosrdenství mě budou následovat. Nejenom, že vím, jak to bylo, jak to je, ale já vím, jaké to bude i v tomto případě. Můj pastýř bude dál dobrý vůči mě a jeho milosrdenství mě bude následovat, protože Boží milosrdenství je věčné. Tak to zpíváme. A tak to čteme v písmu. vedle toho, že mě provázelo toto všechno, bude mě to i následovat. Víte? A tady se plní ono slovo z Pána Ježíše z Jana 10.11. Já jsem ten dobrý pastýř, který svoji duši pokládá za ovce. Stejně tak se tady plní slovo Pána Ježíše z apoštola Jana, 1. Jana 3.16, kde čteme, potom jsme poznali lásku, že on, je zde míněn Pán, duši svou za nás položil. Potud nádhera, já věřím, že se na tom všichni bez rozdílu zhodneme, že máme takovéhoto Pána. Máme pastýře, jehož dobrota a milosrdenství nás doslova pohlcují a my bez jakékoliv obavy můžeme jít vstříc v budoucím dnu. Já bych si přál, kdyby opravdu to platilo o každém z nás, abychom měli tuto jistotu, že máme takovéhoto Boha. Ale je tu jedna velmi důležitá otázka, kterou jako křesťané možná přecházíme, proto jsem se rozhodl věnovat i celou biblickou hodinu. Otázka, která zní, a co s tím vším požehnáním a dobrotou, s tím milosrdenstvím, které nás od toho dobrého pastýře zahrnují. Co s tím pastýřova ovečka dělá? Že by v onom slově dobrota a milosrdenství následovat mě budou, že by to byla pouze jednosměrka z Boží strany, žel, někdy na to hřešíme. Říkáme si, ano, jsem ve stádu toho dobrého pastíře, jeho dobrota a milosrdenství mě budou následovat, to znamená, bude se o mě starat, budu zaopatřen, ale že by to byla opravdu jenom jednosměrka, že by mě to jenom mělo takto následovat, to bychom spíš měli říct, že nás to bude pronásledovat. Ale David říká, že ho to bude následovat po všechny dny, které bude trávit na tomhle světě. Musel jsem opravdu o tom hodně přemýšlet. Je pravda, že to takto chápeme, ale já bych rád, kdybychom šli ještě o krůček dál a uvědomili si, že dobrota a milosrdenství nejenom, že nás následují tím, že jsme v tom stádu, ale následuje to nejenom jakoby od toho pastýře k nám, ale musí to následovat i nás. To znamená, že toto musí jít za každým z nás. Je pravda, že my dnešní ovečky Ježíše Krista jsme hodně rozmazlané a to si musíme připustit. Zvykli jsme si opravdu pouze na to, že budeme zahrnované požehnáním z Boží strany, ze strany toho dobrého pastýře, a toť vše. Pán dal a Pán dá. Jenomže já bych se společně dnes s vámi rád ptal, a co my s tím vším, co jsme dostali? Jak s tím nakládáme? Nemělo by v onom následování být i něco z toho, co překypuje z nás? Nemělo by toto všechno jít právě za námi a následovat to naše životy? A taky zahrnovat to všechny ty, kteří jdou za námi a s námi? Zkuste nad tím chvíli přemýšlet. Je vůbec možné, aby ten ustavičný proud Boží dobroty a milosrdenství, který nás dnes a denně zahrnuje, je možné, aby pojmul můj malý život, aniž by z něho ta dobrota a milosrdenství přetékal na ostatní? Vždyť nikdo z nás není nějakým velkým oceánem, kde by se to dalo ukládat ve velké míře, jak je to dostáváme. Každý z nás je pouhou malou nádobou, která to všechno nepobere, i kdyby chtěla. Nebo poberete Boží dobrotu, která vás zahrnuje, poberete Boží milosrdenství, pobrali jste to v tomhle týdnu? Určitě ne, a v tom případě ta Boží dobrota a milosrdenství musí nás následovat, musí jít za námi. A přesně v tomhle duchu se chci podívat v této biblické na dobrotu a milosrdenství, které vás i mě mají následovat po všechny dny našeho života. Víte, náš život, bratře a sestry, by měl všude zanechávat stopy Boží dobroty a milosrdenství. Jestliže jsem zahrnut Božím milosrdenstvím a dobrotou, mělo by to zanechávat stopy za mnou. Mělo by mě to následovat. Stejně jako za sebou nechávají požehnání samotné ovečky. Za nimi také zůstávají v prvé řadě stopy. Víte, kudy prošla? Ať už v prachu nebo v blátě. A stejně tak za sebou zanechávají požehnání, které jejich život vytváří. A právě na jejich případě bych vám to chtěl alespoň trochu přiblížit. Pokud si vzpomínáte, před časem jsme si řekli, že ovce dokáží za sebou nejednou zanechat spoušť. Za určitých okolností, mají-li nezodpovědného pastýře, mohou na pastvinách napáchat spoustu škody. Pokud je pastýř neuvede na nové pastviny a nechá je ohrazené na jednom místě dlouhou dobu, tak oni za sebou mohou zanechat půdu úplně spustošenou. Vytrhají trávu i z kořínky a z pastvín se stává poušť, kde už nic neroste. Je pravda, že někdy to podobně zůstává i za některými křesťany. Stačí, aby tím či oným sborem prošli a tráva za nima neroste. Žel, je tomu tak. Jsou lidé, kteří za sebou zanechávají požehnání, a jsou lidé i v Kristově církvi, kteří za sebou zanechávají spoušť. Víte, jsou někteří křesťané, kteří dokázali projít i několik církví během pár let. A napříč denominacemi za nimi zůstala, promiňte mi ten výraz, vypálená země. Důkaz toho, že je nenásledovala dobrota a nenásledovalo je milosrdenství. Ano, tyto dary živého Boha, ale následovalo je všechno ostatní. Ale my přece nepatříme k těm, o které se pastýř nestará. My patříme k těm, kteří jsou neustále zahrnováni Boží dobrotou a jeho milosrdenstvím. A tak je otázka, co za námi zůstává. Co nás následuje všemi dny života. Podívejme se na tu druhou stránku ovci, o které pastýř pečuje. Ovce, aspoň odborníci, je považují za chovná zvířata ekologicky nejprospěšnější. Velmi pozitivní vlastnost, kterou za sebou ovečky zanechávají, je právě její trus. Žádný jiný dobytek skutečně nedává co do složení tak hodnotnou mrvu jako ovce. A je-li trus ovečky po pastvině správně rozmístěn, má půdu na půdu velmi blahodárný vliv. Já si vzpomínám už jako dítě, že k tomu, aby rodiče koupili ovčí trus, znamenalo sáhnout hlouběji do peněz, než koupit obyčejný. Protože výsledek na úrodě byl znát. Každý věděl, že tam byl použit ovčí trus. O to více pastviny, na kterých se ovce pravidelně pásly. To bylo znát. Tou další velmi pozitivní vlastností je jejich různorodá strava. Skutečně žádný druh chovné zvěře nespásá tak různorodou trávu, jako právě ovce. Ovce se rády pasou i na tom, co ostatní chovná zvířata nechtějí. Například na květech některých bodláků, které by jinak zaplavily celé okolí, ovce si pochutnává. Říká se, že odborně vedené stádo může během několika málo let celou krajinu toho plevele úplně zbavit a změnit celou krajinu k nepoznání. Není tak divu, že už antická literatura nazvala ovce zvířaty se zlatými kopítky. A to právě pro jejich mimořádně dobrý vliv na krajinu. Cituji v tomto směru nám již známou pastýře Filipa Kellera, který říká toto. Během své činnosti v chovu ovci jsem tak zažil úžasnou proměnu na dvou zanedbaných farmách. Kde dříve byla zaplavená pustá krajina, s právným chovem ovcí vznikla parku podobná farma s pozemky veliké hodnoty, s kvetoucími poli, dávajícími bohatý užitek. Má stáda provázela dobrota a milosrdenství, zanechala za sebou něco krásného, plodného, užitečného sobě, jiným i mě. Kudy prošla, zůstávala plevele zbavená půda, krásná a plná hojnosti, tolik citát. A teď bychom mohli pokračovat jejich pokojným chováním, který se u ovci vyznačuje. Víte, bylo velmi krásně se dívat na ovci, jak se pase a jaký pokoj za sebou zanechává. Při pohledu na jiná zvířata jste měli někdy divný pocit. Stačili jednou, aby zvedli hlavu od trávy a podívali se na vás a už jste viděli takový ten bojové postavení, pohled. Ne tak ovce, oni se vždycky pokojně pásli, vyzařoval z nich takový klid, takový pokoj, působili takovým pokojným dojmem. A není divu, oni byli zahrnováni dobrotou svého pastýře a milosrdenstvím svého pastýře, který se o ně staral. A tak za sebou zanechávali jakoby něco z toho, co dostali. A tak se stačí ptát teďko sami sebe, jak je to s mým životem Kristovy ovečky. Následuje i mne v tomto směru požehnání pro ty, kdo jdou za mnou? V jedné básni se říká, že co dobrého člověk učiní, to přečká smrt. Četl jsem kdesi, jeden křesťan vyprávěl, jak ho navštívili dva další bratři z jiného zboru a strávili u něho pár dnů. A když odešli, dostal dopis, bylo to v době, kdy ještě se dopisy psaly, nebyly telefony ani maily. Psalo se v tom dopise asi toto. Jeden z nás, když jsme přišli domů, zjistil, že nemá klobouk. Pokud jsme ho nechali u vás, prosím, abyste ho odeslali poštou na následující adresu. Tam byla adresa. Dohledání se dala celá rodina, ale marně, klobouk prostě tam nebyl. A tak odepsali na uvedenou adresu následující slova. Prohledali jsme v domě všechny kouty od zhora až dolů, ale po vašem klobouku ani stopa. Ale jednu stopu jsme tady po vás obou našli. Zůstalo tady po vás velké požehnání. Zkusme se ptát, bratře a sestry, mít dnešní ovečky Ježíše Krista. Mají z nás lidé v této době stejný dojem? Nebo jsou rádi, že za námi mohou vyhodit jeden zapomenutý klobouk, ať už jim nic nepřipomínáme? Co zanecháváme v lidských srdcích? Co nás následuje? Je to radost? Když se s námi lidé setkají, zůstane za námi pokoj? Stopa pokoje? Usínají lépe? Zůstává za námi požehnání? A nebo za námi zůstane neklid a snad i bolest? Vzpomínají nás lidé s radostí v srdci, anebo z hořkosti, když jsme pro druhé požehnáním, anebo s zlořečenstvím? Co mě následuje, pane? Víte, prorok Izajáš 52. kapitole 7. verši to vyjadřuje takto. Jak líbezné je, když po horách jdu nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství. My si to někdy vysvětlujeme, že toto je pouze slovo o kazatelích, o těch, kteří chodí, zvěstují evangelium. Nebojte se tam dát svůj život. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, který nese poselství a ohlašuje pokoj a nese dobré poselství. Kraliči říkají, o jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj toho, jež to zvěstuje dobré. Tak se nebojíme jim ptát to, co zůstává za našimi kroky. Je líbezné, je to o pokoji? Nebo za sebou zanechávám rozruch? Je to spokojenost, anebo pochybnosti a rozpory? Je to ochota odpustit, nebo je to hořkost? Je to radost, anebo je to zármutek? Je to láska, nebo je to hněv? Víte, něco to je, něco nás následuje. Nikdy se nestává, že by mě něco nenásledovalo. Vždy, když od někud odejdeme, tam automaticky něco necháme. Nemyslím teď žádný na ty tělesné věci. Víte, že kdyby vám návštěva donesla cokoliv, když odejde, nebudete-li mít z ní dobrý pocit. I kdyby vám tam nechala, nevím co, nebudete z toho mít radost. Ale nemusí vám tam po tělesné stránce nenechat vůbec nic. A když odejde, tak cítíte, že vám tam nechala hodně. Protože tam za ní zůstalo něco, co se nedá vyvážit penězi. Nikdy se nestalo, že by nás něco nenásledovalo. Něco po nás vždycky tam, kde jsme, zůstane. Je pravda, že tam někdy zůstane i dnešní klobouk. Po mně většinou deštníky zůstávají. Ale kež by pán dal, aby jsme si byli vědomi, že vždycky za námi zůstává to něco. I kdybychom vůbec nemluvili, zůstává to něco. A víte, zvlášť děti jsou na to citlivé. Že děti, když byly malé, tak když odešla návštěva, tak to vždycky komentovali a říkali si, ten strejde je dobrý. Ta teta, ta je hodná. Děti vycítí něco, co my možná už ani, v čem jsme možná otupěli. Žel je mnoho těch, jak už jsem řekl před chvílí, kteří i v této době za sebou zanechávají spoušť. Jako ty ovečky v péči pastýře, který není hoden názvu pastýř. Častokrát to začíná svou vlastní rodinou. A jde to přes sbor a církev Kristova jako takovou. Kéž by bylo možné ty stopy zahladit, jenomže víte, někdy stopy nezahladíte. Jsou příliš hluboké. A výsledek, už se většinou na ta místa lidé nevrací a už se nechtějí setkat. A to není dobře. Osobně si myslím, že opravdový boží syn a dcera, opravdová ovečka ze stáda dobrého pastýře, která vyrůstá v boží péči, která je zahrnutá ze staré dobro, tou dobrotou a milosrdenstvím svého pastýře. Která to navíc i vyznává, která o tom káže, která o tom básní, která o tom zpívá, by se nikdy neměla vracet s pocitem, že tam nic z toho Božího nenechala. A nebo že si onde nic nemohla dovést. A stejně tak by se nemělo stát, že bychom tam onde se báli vrátit s pocitem nějakého strachu. Víte, vždyť my se vždycky vracíme mezi ty své. Setkání s ostatními ovečkami Kristovými by nám mělo přinášet posílu a povzbuzení, i když častokrát musíme, a nečastokrát, věřím, že stále se snažíme přicházet na základě pravdy. Ovečky drží pohromadě. I když někdy jedna do druhé strčí. Víte, málo kdy vidíte rozprášené ovečky daleko jednu od druhé. Když to Bible uvádí, tak vždycky to je v negativním smyslu. Říká prorok, vidím Izrael, jak ovečky po horách rozprášené. To je důkaz toho, že se něco špatného stalo. Ovečky byly stále spolu. I když se to stádo mírně rozdělí, tak je vidíte stále spolu, poblíž. Protože ve stádu se ovečky cítí jednoduše dobře. Stejně tak křesťané, my jsme Bohem spasení pro stádo, bratři a sestry. My nejsme spasení pro postrácení někde po strání. O misionáři Davidu Livingstonu, který působil v Africe, se říká, že tam zanechal větší požehnání než miliony jiných bělochů, kteří tam přišli po něm. Protože všude, kudy procházel, ať už stepy a bušem, zůstaly za ním stopy požehnání. A domorodci, jejíž jazyku se nikdy nenaučil, ještě po mnoha letech vzpomínali na lásky plného lékaře, kterého po všechny dny následovala dobrota a milosrdenství. My ale nemusíme zkoumat nutně život jednotlivých misionářů a lidí, abychom si vzali ten dobrý vzor, z něhož překypuje milosrdenství a dobrota. Stačí, když si odevřeme Bibli. Vzpomínáte na Davida, autora tohoto žalmu, v době, kdy se stal králem, už to nebyl pastiřovci. Postoupil na vyšší level, postoupil na samotný trůn Izraele. A 2. Samuelova 9. kapitola 1. verš o něm píše takovou zvláštní věc, prozrazuje. Velmi krásnou věc. Když Saul už nežil, ani ho synové, David v roli krále, dalo by se čekat, že půjde po vzoru ostatních králů a řekne si, musím vyčistit Izrael od všech těch, kteří se Saulem měli cokoliv společného, aby mi nikdo už nemohl sáhnout na trůn. Jenomže on se zachoval jinak. David se zeptal, cituji, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu prokázal milosrdenství. Kvůli Jonatánovi. Protože on ho prokázal mě. Jonatán zachránil Davida mnohokrát od jisté smrti. Protože mu přinášel tajné zprávy, kde ho otec chce zabít. On ti říká, já bych to odplatil. Proč? Protože dobrota a milosrdenství Jonatánovo šlo za ním. A teď si představte, byla to doba, kdy se mohl Saulovu domů mstit za všechno to příkoří, za všechno ta léta ve vyhnanství, za všechno to ponížení. On se ale rozhodl, že ho bude následovat ne msta, ale dobrota a milosrdenství. Ale když necháme člověka stranou, víme, že ten největší příklad nám zanechal Ježíš Kristus. O něm Bible ve Skutcích 10.38 říká, poslyšte, jak to krásně zní v kralickém překladě. Ježíš je od Nazaréta, pomazal Bůh Duchem Svatým a mocí, a teď poslouchejte, kterýž to chodil dobře čině. A uzdravuje všecky posedle od ďábla, neboť Bůh byl s ním. Slyšeli jste to? Dobře činil. Stejně tak Matouš ve 4. kapitole 23 píše, Ježíš chodil po celé Galileji. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A víte, odkud to měl? Od svého otce. Skutky 14.16 říká, tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Nemejte, pohanské národy žili, jak chtěli, šli proti němu, tvrdili, že tu není. On jim prokazoval dobro. A tak dosvědčoval sebe sama, kým je. Cituji dál, dával vám s nebe dešť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. A když se díváte do dnešního světa, svět tvrdí, že Bůh tu není a Bůh jim prokazuje milosrdenství, chrání je a posílá dešť a sluníčko. A tak se ptejme společně, chtěli byste, aby to přesně toto následovalo i nás vůči lidem kolem, vůči těm, kteří potřebují Krista? A následně, nenásledně, a v prvé řadě vůči těm, vedle kterých zpíváme a kážeme a radujeme se spolu? Ono by to mělo tak být, protože nezačneli to tady, zbytečně se o to snažíme venku. Protože toho někoho chceme přivést do Boží blízkosti a velmi rychle se přesvědčí, jestli je toto mezi námi. David v tomto 23. žalmu vyznává, dobrota a milosrdenství mě, nevím jak vás, mě budou následovat. A já jsem přesvědčen, že to nebylo jednosměrné, dali jsme si před chvíli příklad, jak se zachoval jako král. Vzal si ne pouze od svého pastýře to dobré, ale rozhodl se, že ho to bude následovat. A tak i když vy a já jsme okusili, jak pán je dobrý, a já věřím, že jsme to okusili, mnozí z nás, dovolme, aby to přetekalo. Dovolme, aby to šlo za námi. Dovolte, ať vás to následuje, kamkoliv půjdete. Předávíme to dál. Stejně tak, když jsme okusili, jak pán je milosrdný, dovolme, ať to z nás překypuje. Buďme milosrdní i my vůči ostatním. Pán Ježíš to považoval za ten nejznešenější úkol, že ho bude doprovázet dobrota a milosrdenství. Samozřejmě dobrota a milosrdenství hoc. Proto z každého jeho slova i činu doslova tryskalo milosrdenství a dobrota. Když si čtete písmo a zjistíte, že za ním volali lidé, pomoz nám, tak je tam řečeno, byl hnut milosrdenství, protože šlo za ním. Zjišťujete v písmu, že na pozadí často bezohledného chování zástupu, který ho obklopoval, tím více září ho nezištná obětavá láska. Dokonce i ti největší hříšníci u něho nachází odpuštění a možnost nového začátku, zatímco ostatní zavrhovali a odsuzovali a opovrhovali jimi. A znovu ta neodbytná otázka, které se v tomto směru nedá zbavit. Jak se k lidem chovám já? Snažím se, aby mě též následovalo alespoň něco z té boží dobroty a milosrdenství. Mám mysl Kristovu? Umím se sklonit k bídným lidem, pomocím? Vidím ztracený svět očima Ježíše Krista? Víte, právě podle dobroty a milosrdenství, kterou prokazujeme ostatním, se pozná, jak moc dokážeme ocenit hloubku, výšku a šířku toho, čím Bůh zahrnul v tomto směru nás. Umím ostatním odpustit jako Kristus mě? Je to vážná otázka. Žel nejednou u nás lidé marně hledají porozumění, marně hledají lásku. Někdy naše lhostejnost už je odrazuje. Přitom ale víme, že ten, kdo okusil dobrotu a milosrdenství Boží, bude užitečný pro Pána Boha v otázce svých bližních. A je tu závěr a taková myšlenka. Možná jste si v této chvíli řekli, jaký užitek pro Boha. To, že Bůh je užitečný pro mě, to chápu a to chápeme všichni. Ale jak já mám být užitečný pro něho? Víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš život není žádná jednosměrná ulice. To je zase velmi krásné vidět právě u oveček. Pastýřova největší radost je, když vidí své stádo, jak roste a jak prospívá. Pastýř má radost ze svých oveček nejenom, protože je má. Víte, pastýři nemají ovce jenom pro krasu, aby se mohli tím pochlubit, aby lidé viděli stádo. Každý pastýř má stádo ovcí proto, aby z nich měl užitek. Napadlo vás, že Kristus vás zachránil a spasil nejenom proto, aby se s vámi chlubil a se mnou chlubil, ale proto, aby z nás měl užitek. Pastýř se celý den, když je vodí na klidná místa u vod, když je vodí na travnaté nivy, on se těší na večer. A víte proč? Aby viděl výsledky své práce. A podle čeho to pozná pastýř, když přijde večer domů? Bojíte se to říct? Podle čeho to pozná? Že dobře pásl. Já jsem se bál, když jsem pásl krávy, kolik mléka mamka ponese z chléva domů. Když jsem viděl, že to nese v obou rukách, tak jsem měl radost. Když jsem viděl, že to nese v jedný, tak jsem se radši vytratil. Protože podle toho bylo vidět, jak jsem pásl. Pastýř se těší na výsledky, které mu ovečky dají. To je ta největší odměna za jeho práci. Nemluvě o celoročním výsledku. Pastýř má radost, když se mu celoroční dřina vrací. Dřina, kterou do nich investoval. Uslyším, jak nejeden křesťan mi bude psát, že jsem mimo, protože co se našeho pastýře týče, my mu to přece nevracíme a já souhlasím. Určitě Pán nás nespasil proto, aby jsme mu to vrátili. Tomu nemůžeme nikdy vrátit. My mu to nikdy nemůžeme vrátit. Tu investici, kterou do nás dal, nikdy nevrátíme. Ale též nesmíme zapomenout nikdy na to, že náš dobrý pastýř touží po odměně za svoji námahu, nebo ne? Netouží? Pokud máte stejnou Bibli jako já věřím, že ano. Nalistujte si Izajáše 53. kapitolu a v 11. verši čteme kralický překlad. Z práce duše své uzří co? Užitek. Je zde míněn Pán Ježíš Kristus, který vydal sebe sama za nás z práce své duše uzří užitek. Jímž, a teď poslouchejte, nasycen bude. Proto lásky plně hledí na váš i můj život. Váží si dlouholeté péče, kterou nám věnoval, když nás po všechny dny následovalo jeho požehnání. A nyní věřte mi, že si tolik přeje, aby alespoň něco z té dobroty a milosrdenství přišlo na naše rodiny a na naše okolí a taky, aby se to vrátilo k němu, jak jinak než s užitkem. Ano, Bůh touží po vaší i mojí lásce. A tak já prosím na místě Kristově, zahraňme ho tím a stejně tak všechny, kteří jdou za námi. Ať se doslova utápí v tom, co nás následuje. A to něco, ať je Boží dobrota, ať je to Boží milosrdenství. Amen.
1: Vyslechli jste si 22. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho oleje ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěn. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

Matouš 19.3 až 12. verš. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho, je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a ti dva budou jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit? Pochop. Učedníci se tak každý třetí výstřel na terč nestrefovali. To už je úděl učedníků, aby se pokořovali a učili. Učený z nebe nespadl. Ale neumím si představit, jak se ta věta vysvětlovala, když přišli ženatí z nich potom domů. Ona tam stála ruce v bok, pokyvovala hlavou a ta Matoušova polkla slzu a povídá mu, tak teda táto, to jsi tam říkat nemusel a psát, no to už vůbec ne. A dost dlouho bylo potom u Matoušů ticho. On seděl za stolem a byl taky radši ticho a přemítal, zda se to nedalo opravdu formulovat nějak ohleduplněji k ženám. A přišlo mu, že ta tvrdost srdce se jich asi týká úplně všech. Ženy by na takovou hloupost, jako je rozlukový lístek a jeho prosazení, asi nepřišly. A na takové větší hlouposti, jako rozpoutat válku, by ženy taky nepřišly, protože pak do ní musí posílat svoje muže a svoje syny. Ještě, že jim to pán, tak jak to nadnesli, neschválil jako dogma, neboť později by křesťanské národy dozajista vyhynuly. A tak se Matouš dívá po očku, jak se ta jeho točí kolem domácnosti a když opadla první vlna emocí, tak povídá. Maminko, my jsme se jenom tak hloupě zeptali. Ani nevím, kdo to vysypal první z rukávu, ale řeknu ti, kdyby na to přišlo a já bych se měl znova rozhodovat, tak bych si vzal zase tebe a nikdy bych tě nevyměnil. Víš, já nejsem Izraelita nic moc, však se nám lidi smáli, že jsme jenom celníci, ale rozlukový lístek, to je poslední vandr zákona, takový Mojžíšův přílepek. Kde pak? Já bych to nikdy neudělal. Ona polkla druhou slzu a radši se neotočila a vařila dál. A pak se zeptala, chceš to prosím tě s tou zeleninou nebo jen tak? To, aby bylo jasné,
že ho nebude trestat dvakrát, když se tak snažil tu nešťastnou větu, na kterou se díval před sebe a měl to tam černé na bílém, nějak narovnat. Matouš 19.10. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je snad lépe se neženit. A nechal to tam, aby jsme dodnes věděli, že učedníci jsou taky jenom chybující lidé.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 22. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa úvod. Naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Drahý Pane, děkujeme za novou příležitost být na tomhle místě. Děkujeme za tvé svaté slovo, které je stále živé, mocné a připravené měnit naše životy. Prosím tě, abys si i dnes skrze toto slovo nás posunul tam, kde chceš mít. Stejně tak prosím, vrať nás, pokud jsme někde, kde nás mít nechceš. Vrať nás tam, kde jsi ty. Přivedi nás blíže k tobě a dej, ať v této nejisté době, v době, kdy znovu mnoho lidí se bojí, co bude zítra, chceme, Pane Ježíši, o to víc přicházet pod křídla dobrého pastýře s vděčným srdcem za to, že my nemusíme mít strach, protože máme Pána, kterému se nic z ruky nevymklo. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen.

Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu 6. verši. Zároveň k předposlední větě říká: dobrota a milosrdenství mě budou provázet všem. Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu 6. verši. Zároveň k předposlední větě říká: dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého života.

kázeň nasledují dnes večer ještě po druhé, protože se na ní podíváme právě na základě znění Kralické Bible. Protože ekumenická říká, že dobrota a milosrdenství po všechny dny budou našimi průvodci, to znamená, že nás budou provázet. Kraliští říkají, že to budou naši následovníci. Dobrota a milosrdenství jako následovníci vašeho a mého života. Po všechny dny, říká autor žalmu. To víte, docela zvláštní přirovnání. Ale zněním ekumenického překladu jsme se pozastavovali minule a já věřím, že jsme z toho získali požehnání. Pojďme se v stejném duchu se podívat dnes na dobrotu a milosrdenství jako na něco, co ovečku Kristovu též následuje, neboli má následovat. Tak tady dobrota a milosrdenství jako následovníci oveččina život. Řekli jsme si v minulé biblické hodině, že čas léta i v životě ovečky se blíží ke konci v určitém čase a ovečka se chystá z pastvy domů, aby zimu přečkala v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě té její přípravy na cestu domů a taky na zimu, která je před ní. A ovečka z dnešního textu jakoby bilancovala, jinými slovy, přemýšlí, jak tomu bylo během jara a léta v jejím životě a jak tomu bude v budoucnu během té doby, která je před ní. Přemýšlí nad milosrdenstvím a dobrotou svého pastýře, který ji chránil a vedl k dobrým pastvám a čerstvé vodě. Určitě si toho užívá a vzpomíná na to všechno, jenomže je před ní zimní období a ona se dívá na svého pastýře a říká si, jak tomu bude v budoucnu. Víte, já si myslím, že lidé se ani tak nebojí toho, co právě je, už vůbec ne toho, co bylo, na to vzpomínají tak nějak, i když to bylo špatné, pohledem zpět, jaksi možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna a vidíte i v dnešní době, si říká, a jak to bude? Co bylo, je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale jaké to bude v budoucnu. Celý rok ovečka říká, měla dobrou pastvu, dobré vody, měla podíl na tom nevysychajícím zdroji pastýřova srdce, i když si to v mnoha případech nezasloužila. Vnímejte, veškerá péče, starostlivost, soucit a vůbec všechno, všechna ta oběť, která pramenila z lásky pastýře, to vše má za sebou. Jenomže ono to nekončí pod zimem, ale boží dobrota a milosrdenství, říká David z pozice ovce, mě budou následovat. To znamená, vím, co bylo, vím, čím jsem byl obdařen, a teď je tady budoucnost. A on si je jistím, že ta dobrota a milosrdenství, kterým ho Bůh obdarovával, že ho budou následovat i zítra a i v budoucnu. A víte, to je tak něco úžasného a já bych si přál, kdybychom to dnes připustili ke svému srdci. Což o to být křesťanem s pohledem na minulost, což o to být křesťanem s pohledem na dnešní den. Ale víte, být křesťanem s pohledem na zítřek, to je to nejkrásnější, co může být. A podle toho se pozná, jak jsme křesťané. Jakou zkušenost máme se svým pastýřem? David v pozici ovečky říká, dobrota a milosrdenství, mě budou následovat. Nejenom, že vím, jak to bylo, jak to je, ale já vím, jaké to bude i v tomto případě. Můj pastýř bude dál dobrý vůči mě a jeho milosrdenství mě bude následovat, protože boží milosrdenství je věčné. Tak to zpíváme. A tak to čteme v písmu. Vedle toho, že mě provázelo toto všechno, bude mě to i následovat. Víte? A tady se plní ono slovo z Pána Ježíše z Jana 10.11. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř, který svoji duši pokládá za ovce. Stejně tak se tady plní slovo Pána Ježíše z apoštola Jana, 1. Jana 3.16, kde čteme, potom jsme poznali lásku, že on, je zde míněn Pán, duši svou za nás položil. Potud nádhera, já věřím, že se na tom všichni bez rozdílu zhodneme, že máme takovéhoto Pána. Máme pastýře, jehož dobrota a milosrdenství nás doslova pohlcují a my

bez jakékoliv obavy můžeme jít vstříc k budoucím dnu. Já bych si přál, kdyby opravdu to platilo o každém z nás, abychom měli tuto jistotu, že máme takovéhoto Boha. Ale je tu jedna velmi důležitá otázka, kterou jako křesťané možná přecházíme, proto jsem se rozhodl věnovat i celou biblickou hodinu. Otázka, která zní, a co s tím vším požehnáním a dobrotou, s tím milosrdenstvím, které nás od toho dobrého pastýře zahrnují. Co s tím pastýřova ovečka dělá? Že by v onom slově dobrota a milosrdenství následovat mě budou, že by to byla pouze jednosměrka z Boží strany, žel, někdy na to hřešíme. Říkáme si, ano, jsem ve stádu toho dobrého pastíře, jeho dobrota a milosrdenství mě budou následovat, to znamená, bude se o mě starat, budu zaopatřen, ale že by to byla opravdu jenom jednosměrka, že by mě to jenom mělo takto následovat, to bychom spíš měli říct, že nás to bude pronásledovat. Ale David říká, že ho to bude následovat po všechny dny, které bude trávit na tomhle světě. Musel jsem opravdu o tom hodně přemýšlet. Je pravda, že to takto chápeme, ale já bych rád, kdybychom šli ještě o krůček dál a uvědomili si, že dobrota a milosrdenství nejenom, že nás následují tím, že jsme v tom stádu, ale následuje to nejenom jakoby od toho pastýře k nám, ale musí to následovat i nás. To znamená, že toto musí jít za každým z nás. Je pravda, že my dnešní ovečky Ježíše Krista jsme hodně rozmazlené a to si musíme připustit. Zvykli jsme si opravdu pouze na to, že budeme zahrnované požehnáním z Boží strany, ze strany toho dobrého pastýře, a toť vše. Pán dal a pán dá. Jenomže já bych se společně dnes s vámi rád ptal, a co my s tím vším, co jsme dostali? Jak s tím nakládáme? Nemělo by v onom následování být i něco z toho, co překypuje z nás? Nemělo by toto všechno jít právě za námi a následovat to naše životy? A taky zahrnovat to všechny ty, kteří jdou za námi a s námi? Zkuste nad tím chvíli přemýšlet. Je vůbec možné, aby ten ustavičný proud Boží dobroty a milosrdenství, který nás dnes a denně zahrnuje, je možné, aby pojmul můj malý život, aniž by z něho ta dobrota a milosrdenství přetékalo na ostatní? Vždyť nikdo z nás není nějakým velkým oceánem, kde by se to dalo ukládat ve velké míře, jaké to dostáváme. Každý z nás je pouhou malou nádobou, která to všechno nepobere, i kdyby chtěla. Nebo poberete Boží dobrotu, která vás zahrnuje, poberete Boží milosrdenství, pobrali jste ho v tomhle týdnu? Určitě ne, a v tom případě ta Boží dobrota a milosrdenství musí nás následovat, musí jít za námi. A přesně v tomhle duchu se chci podívat v této biblické na dobrotu a milosrdenství, které vás i mě mají následovat po všechny dny našeho života. Víte, náš život, bratři a sestry, by měl všude zanechávat stopy Boží dobroty a milosrdenství. Jestliže jsem zahrnut Božím milosrdenstvím a dobrotou, mělo by to zanechávat stopy za mnou. Mělo by mě to následovat. Stejně jako za sebou nechávají požehnání samotné ovečky. Za nimi také zůstávají v prvé řadě stopy. Víte, kudy prošla? Ať už v prachu nebo v blátě. A stejně tak za sebou zanechávají i požehnání, které jejich život vytváří. A právě na jejich případě bych vám to chtěl alespoň trochu přiblížit. Pokud si vzpomínáte, před časem jsme si řekli, že ovce dokáží za sebou nejednou zanechat spoušť. Za určitých okolností, mají-li nezodpovědného pastýře, mohou na pastvinách napáchat spoustu škody. Pokud je pastýř neuvede na nové pastviny a nechá je ohrazené na jednom místě dlouhou dobu, tak oni za sebou mohou zanechat půdu úplně zpustošenou. Vytrhají trávu i z kořínky a z pastvín se stává poušť, kde už nic neroste. Je pravda, že někdy to podobně zůstává i za některými křesťany. Stačí, aby tím či oným sborem prošli a tráva za nima neroste. Žel, je tomu tak. Jsou lidé, kteří za sebou zanechávají požehnání, a jsou lidé i v Kristově církvi, kteří za sebou zanechávají spoušť. Víte, jsou někteří křesťané, kteří dokázali projít i několik církví
během pár let. A napříč denominacemi za nimi zůstala, promiňte mi ten výraz, vypálená země. Důkaz toho, že je nenásledovala dobrota a nenásledovalo je milosrdenství. Ano, tyto dary živého Boha. Ale následovalo je všechno ostatní. Ale my přece nepatříme k těm, o které se pastýř nestará. My patříme k těm, kteří jsou neustále zahrnováni Boží dobrotou a jeho milosrdenstvím. A tak je otázka, co za námi zůstává. Co nás následuje všemi dny života. Podívejme se na tu druhou stránku ovci, o které pastýř pečuje. Ovce, aspoň odborníci, je považují za chovná zvířata ekologicky nejprospěšnější. Velmi pozitivní vlastnost, kterou za sebou ovečky zanechávají, je právě její trus. Žádný jiný dobytek skutečně nedává co do složení tak hodnotnou mrvu jako ovce. A je-li trus ovečky po pastvině správně rozmístěn, má půdu na půdu velmi blahodárný vliv. Já si vzpomínám už jako dítě, že k tomu, aby rodiče koupili ovčí trus, znamenalo sáhnout hlouběji do peněz, než koupit obyčejný. Protože výsledek na úrodě byl znát. Každý věděl, že tam byl použit ovčí trus. O to více pastviny, na kterých se ovce pravidelně pásly. To bylo znát. Tou další velmi pozitivní vlastností je jejich různorodá strava. Skutečně žádný druh chovné zvěře nespásá tak různorodou trávu, jako právě ovce. Ovce se rády pasou i na tom, co ostatní chovná zvířata nechtějí. Například na květech některých bodláků, které by jinak zaplavily celé okolí, ovce si pochutnává. Říká se, že odborně vedené stádo může během několika málo let celou krajinu toho plevele úplně zbavit a změnit celou krajinu k nepoznání. Není tak divu, že už antická literatura nazvala ovce zvířaty se zlatými kopítky. A to právě pro jejich mimořádně dobrý vliv na krajinu. Cituji v tomto směru nám již známou pastýře Filipa Kellera, který říká toto. Během své činnosti v chovu ovci jsem tak zažil úžasnou proměnu na dvou zanedbaných farmách. Kde dříve byla zaplavená pustá krajina, správným chovem ovcí vznikla parku podobná farma s pozemky veliké hodnoty, s kvetoucími poli, dávajícími bohatý užitek. Má stáda provázela dobrota a milosrdenství, zanechala za sebou něco krásného, plodného, užitečného sobě, jiným i mně. Kudy prošla, zůstávala plevele zbavená půda, krásná a plná hojnosti, tolik citát. A teď bychom mohli pokračovat jejich pokojným chováním, který se u ovci vyznačuje. Víte, bylo velmi krásně se dívat na ovci, jak se pase a jaký pokoj za sebou zanechává. Při pohledu na jiná zvířata jste měl někdy divný pocit. Stačili jednou, aby zvedli hlavu od trávy a podívali se na vás a už jste viděli takový ten bojové postavení, pohled. Ne tak ovce, oni se vždycky pokojně pásli. Vyzařoval z nich takový klid, takový pokoj. Působili takovým pokojným dojmem. A není divu, oni byli zahrnováni dobrotou svého pastýře a milosrdenstvím svého pastýře, který se o ně staral. A tak za sebou zanechávali jakoby něco z toho, co dostali. A tak se stačí ptát teďko sami sebe, jak je to s mým životem Kristovy ovečky. Následuje i mne v tomto směru požehnání pro ty, kdo jdou za mnou? V jedné básni se říká, že co dobrého člověk učiní, to přečká smrt. Četl jsem kdesi, jeden křesťan vyprávěl, jak ho navštívili dva další bratři z jiného sboru a strávili u něho pár dnů. A když odešli, dostal dopis, bylo to v době, kdy ještě se dopisy psali, nebyly telefony ani maily. Psalo se v tom dopise asi toto. Jeden z nás, když jsme přišli domů, zjistil, že nemá klobouk. Pokud jsme ho nechali u vás, prosím, abyste ho odeslali poštou na následující adresu. Tam byla adresa. Do hledání se dala celá rodina, ale marně, klobouk prostě tam nebyl. A tak odepsali na uvedenou adresu následující slova. Prohledali jsme v domě všechny kouty od zhora až dolů, ale po vašem klobouku ani stopa. Ale jednu stopu jsme
tady po vás obou našli. Zůstalo tady po vás velké požehnání. Zkusme se ptát, bratře a sestry, mý dnešní ovečky Ježíše Krista. Mají z nás lidé v této době stejný dojem? Nebo jsou rádi, že za námi mohou vyhodit jeden zapomenutý klobouk, ať už jim nic nepřipomínáme? Co zanecháváme v lidských srdcích? Co nás následuje? Je to radost? Když se s námi lidé setkají, zůstane za námi pokoj? Stopa pokoje? Usínají lépe? Zůstává za námi požehnání? A nebo za námi zůstane neklid a snad i bolest? Vzpomínají nás lidé s radostí v srdci, anebo z hořkosti, když jsme pro druhé požehnáním, anebo s hořečenstvím? Co mě následuje, pane? Víte, prorok Izajáš 52. kapitole 7. verši to vyjadřuje takto. Jak líbezné je, když po horách jdu nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství. My si to někdy vysvětlujeme, že toto je pouze slovo kazatelích od těch, kteří chodí, zvěstují evangelium. Nebojte se tam dát svůj život. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, který nese poselství a ohlašuje pokoj a nese dobré poselství. Kraliči říkají, o jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj toho, jež to zvěstuje dobré. Tak se nebojíme jim ptát to, co zůstává za našimi kroky. Je líbezné, je to o pokoj? Nebo za sebou zanechávám rozruch? Je to spokojenost, anebo pochybnosti a rozpory? Je to ochota odpustit, anebo je to hořkost? Je to radost, anebo je to zármutek? Je to láska, anebo je to hněv? Víte, něco to je, něco nás následuje. Nikdy se nestává, že by mě něco nenásledovalo. Vždy, když od někud odejdeme, tam automaticky něco necháme. Nemyslím teď žádný na ty tělesné věci. Víte, že kdyby vám návštěva donesla cokoliv, když odejde, nebudete-li mít z ní dobrý pocit. I kdyby vám tam nechala, nevím co, nebudete z toho mít radost. Ale nemusí vám tam po tělesné stránce nenechat vůbec nic. A když odejde, tak cítíte, že vám tam nechala hodně. Protože tam za ní zůstalo něco, co se nedá vyvážit penězi. Nikdy se nestalo, že by nás něco nenásledovalo. Něco po nás vždycky tam, kde jsme, zůstane. Je pravda, že tam někdy zůstane i dnešní klobouk. Po mně většinou deštníky zůstávají. Ale kéž by pán dal, aby jsme si byli vědomi, že vždycky za námi zůstává to něco. I kdybychom vůbec nemluvili, zůstává to něco. A víte, zvlášť děti jsou na to citlivé. Že děti, když byly malé, tak když odešla návštěva, tak to vždycky komentovali a říkali si, ten strejde je dobrý. Ta teta, ta je hodná. Děti vycítí něco, co my možná už ani, v čem jsme možná otupěli. Žel je mnoho těch, jak už jsem řekl před chvílí, kteří i v této době za sebou zanechávají spoušť. Jako ty ovečky v péči pastýře, který není hoden názvu pastýř. Častokrát to začíná svou vlastní rodinou. A jde to přes sbor a církev Kristova jako takovou. Kéž by bylo možné ty stopy zahladit, jenomže víte, někdy stopy nezahladíte. Jsou příliš hluboké. A výsledek, už se většinou na ta místa lidé nevrací a už se nechtějí setkat. A to není dobře. Osobně si myslím, že opravdový Boží syn a dcera, opravdová ovečka ze stáda dobrého pastýře, která vyrůstá v Boží péči, která je zahrnutá ze stáda tou dobrotou a milosrdenstvím svého pastýře, která to navíc i vyznává, která o tom káže, která o tom básní, která o tom zpívá, by se nikdy neměla vracet s pocitem, že tam nic z toho Božího nenechala. A nebo že si onde nic nemohla dovést. A stejně tak by se nemělo stát, že bychom tam onde se báli vrátit s pocitem nějakého strachu. Víte, vždyť my se vždycky vracíme mezi ty své. Setkání s ostatními ovečkami Kristovými by nám mělo přinášet posílu a povzbuzení, i když častokrát musíme
A nečastokrát věřím, že stále se snažíme přicházet na základě pravdy. Ovečky drží pohromadě. I když někdy jedna do druhé strčí. Víte, málo kdy vidíte rozprášené ovečky daleko jednu od druhé. Když to Bible uvádí, tak vždycky to je v negativním smyslu. Říká prorok, vidím Izrael, jak ovečky po horách rozprášené. To je důkaz toho, že se něco špatného stalo. Ovečky byly stále spolu. I když se to stádo mírně rozdělí, tak je vidíte stále spolu, poblíž. Protože ve stádu se ovečky cítí jednoduše dobře. Stejně tak křesťané, my jsme Bohem spasení pro stádo, bratři a sestry. My nejsme spasení pro postrácení někde po strání. O misionáři Davidu Livingstonu, který působil v Africe, se říká, že tam zanechal větší požehnání než miliony jiných bělochů, kteří tam přišli po něm. Protože všude, kudy procházel, ať už stepy a bušem, zůstaly za ním stopy požehnání. A domorodci, jejíž jazyku se nikdy nenaučil, ještě po mnoha letech vzpomínali na láskyplného lékaře, kterého po všechny dny následovala dobrota a milosrdenství. My ale nemusíme zkoumat nutně život jednotlivých misionářů a lidí, abychom si vzali ten dobrý vzor, z něhož překypuje milosrdenství a dobrota. Stačí, když si odevřeme Bibli. Vzpomínáte na Davida, autora tohoto žalmu, v době, kdy se stal králem, už to nebyl pastiřovci. Postoupil na vyšší level, postoupil na samotný trůn Izraele. A 2. Samuelova 9. kapitola 1. verš o něm píše takovou zvláštní věc, prozrazuje. Velmi krásnou věc. Když Saul už nežil, ani jeho synové, David v roli krále, dalo by se čekat, že půjde po vzoru ostatních králů a řekne si, musím vyčistit Izrael od všech těch, kteří se Saulem měli cokoliv společného, aby mi nikdo už nemohl sáhnout na trůn. Jenomže on se zachoval jinak. David se zeptal, cituji, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu prokázal milosrdenství. Kvůli Jonatánovi. Protože on ho prokázal mě. Jonatán zachránil Davida mnohokrát od jisté smrti. Protože mu přinášel tajné zprávy, kde ho otec chce zabít. On ti říká, já bych to odplatil. Proč? Protože dobrota a milosrdenství Jonatánovo šlo za ním. A teď si představte, byla to doba, kdy se mohl Saulovu domu mstit za všechno to příkoří, za všechno ta léta ve vyhnanství, za všechno to ponížení. On se ale rozhodl, že ho bude následovat ne msta, ale dobrota a milosrdenství. Ale když necháme člověka stranou, víme, že ten největší příklad nám zanechal Ježíš Kristus. O něm Bible ve Skutcích 10.38 říká, poslyšte, jak to krásně zní v kralickém překladě. Ježíš je od Nazaréta, pomazal Bůh Duchem Svatým a mocí, a teď poslouchejte, kterýž to chodil dobře čině. A uzdravuje všecky posedle od ďábla, neboť Bůh byl s ním. Slyšeli jste to? Dobře činil. Stejně tak Matouš ve 4. kapitole 23 píše, Ježíš chodil po celé Galileji. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A víte, odkud to měl? Od svého otce. Skutky 14.16 říká, tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Nemejte, pohanské národy žili, jak chtěli, šli proti němu, tvrdili, že tu není. On jim prokazoval dobro. A tak dosvědčoval sebe sama, kým je. Cituji dál, dával vám s nebe dešť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. A když se díváte do dnešního světa, svět tvrdí, že Bůh tu není a Bůh jim prokazuje milosrdenství, chrání je a posílá dešť a sluníčko. A tak se ptejme společně, chtěli byste, aby to přesně toto následovalo i nás vůči lidem kolem, vůči těm, kteří potřebují Krista? A následně, nenásledně, a v prvé řadě vůči těm, vedle kterých zpíváme a kážeme a radujeme se spolu? Ono by to mělo tak být. Protože nezačne-li to tady, zbytečně se o to snažíme venku.
Protože toho někoho chceme přivést do Boží blízkosti a velmi rychle se přesvědčí, jestli je toto mezi námi. David v tomto 23. žalmu vyznává, dobrota a milosrdenství mě, nevím jak vás, mě budou následovat. A já jsem přesvědčen, že to nebylo jednosměrné, dali jsme si před chvíli příklad, jak se zachoval jako král. Vzal si nepouze od svého pastýře to dobré, ale rozhodl se, že ho to bude následovat. A tak i když vy a já jsme okusili, jak pán je dobrý, a já věřím, že jsme to okusili, mnozí z nás, dovolme, aby to přetekalo. Dovolme, aby to šlo za námi. Dovolte, ať vás to následuje, kamkoliv půjdete. Předávíme to dál. Stejně tak, když jsme okusili, jak pán je milosrdný, dovolme, ať to z nás překypuje. Buďme milosrdní i my vůči ostatním. Pán Ježíš to považoval za ten nejznešenější úkol, že ho bude doprovázet dobrota a milosrdenství. Samozřejmě dobrota a milosrdenství hoc. Proto z každého jeho slova i činu doslova tryskalo milosrdenství a dobrota. Když si čtete písmo a zjistíte, že za ním volali lidé, pomoz nám, tak je tam řečeno, byl hnut milosrdenství, protože šlo za ním. Zjišťujete v písmu, že na pozadí často bezohledného chování zástupu, který ho obklopoval, tím více září ho nezjištná obětavá láska. Dokonce i ti největší hříšníci u něho nachází odpuštění a možnost nového začátku, zatímco ostatní zavrhovali a odsuzovali a opovrhovali jim. A znovu ta neodbytná otázka, které se v tomto směru nedá nezbavit. Jak se k lidem chovám já? Snažím se, aby mě též následovalo alespoň něco z té Boží dobroty a milosrdenství. Mám mysl Kristovu, umím se sklonit k bídným lidem, pomocím, vidím ztracený svět očima Ježíše Krista. Víte, právě podle dobroty a milosrdenství, kterou prokazujeme ostatním, se pozná, jak moc dokážeme ocenit hloubku, výšku a šířku toho, čím Bůh zahrnul v tomto směru nás. Umím ostatním odpustit jako Kristus mě? Je to vážná otázka. Že ale najednou u nás lidé marně hledají porozumění, marně hledají lásku. Někdy naše lhostejnost už odrazuje. Přitom ale víme, že ten, kdo okusil dobrotu a milosrdenství Boží, bude užitečný pro Pána Boha v otázce svých bližních. A je tu závěr o taková myšlenka. Možná jste si v této chvíli řekli, jaký užitek pro Boha. To, že Bůh je užitečný pro mě, to chápu a to chápeme všichni. Ale jak já mám být užitečný pro něho? Víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš život není žádná jednosměrná ulice. To je zase velmi krásné vidět právě u oveček. Pastýřova největší radost je, když vidí své stádo, jak roste a jak prospívá. Pastýř má radost ze svých oveček nejenom, protože je má. Víte, pastýři nemají ovce jenom pro krasu, aby se mohli tím pochlubit, aby lidé viděli stádo. Každý pastýř má stádo ovcí proto, aby z nich měl užitek. Napadlo vás, že Kristus vás zachránil a spasil nejenom proto, aby se s vámi chlubil a se mnou chlubil, ale proto, aby z nás měl užitek. Pastýř se celý den, když je vodí na klidná místa úvod, když je vodí na travnaté nivy, on se těší na večer. A víte proč? Aby viděl výsledky své práce. A podle čeho to pozná pastýř, když přijde večer domů? Bojíte se to říct? Podle čeho to pozná? Že dobře pásl. Já jsem se bál, když jsem pásl krávy, kolik mléka mamka ponese z chléva domů. Když jsem viděl, že to nese v obou rukách, tak jsem měl radost. Když jsem viděl, že to nese v jedný, tak jsem se radši vytratil. Protože podle toho bylo vidět, jak jsem pásl. Pastýř se těší na výsledky, které mu ovečky dají. To je ta největší odměna za jeho práci. Nemluvě o celoročním výsledku. Pastýř má radost, když se mu celoroční dřina vrací. Dřina, kterou do nich investoval. Uslyším, jak nejeden křesťan mi bude psát, že se mimo, protože co se našeho pastýře týče, my mu to přece nevracíme a já souhlasím. Určitě Pán nás nespasil proto, aby jsme mu to vrátili. Tomu nemůžeme nikdy vrátit. My mu to nikdy nemůžeme vrátit. Tu investici, kterou do nás dal, nikdy nevrátíme.
Ale též nesmíme zapomenout nikdy na to, že náš dobrý pastýř touží po odměně za svoji námahu, nebo ne? Netouží? Pokud máte stejnou Bibli jako já věřím, že ano. Nalistujte si Izajáše 53. kapitolu a v 11. verši čteme kralický překlad. Z práce duše své uzří co? Užitek. Je zde míněn Pán Ježíš Kristus, který vydal sebe sama za nás z práce své duše uzří užitek. Jímž, a teď poslouchejte, nasycen bude. Proto lásky plně hledí na váš i můj život. Váží si dlouholeté péče, kterou nám věnoval, když nás po všechny dny následovalo jeho požehnání. A nyní věřte mi, že si tolik přeje, aby alespoň něco z té dobroty a milosrdenství přišlo na naše rodiny a na naše okolí a taky, aby se to vrátilo k němu, jak jinak než s užitkem. Ano, Bůh touží po vaší i mojí lásce. A tak já prosím na místě Kristově, zahraňme ho tím. A stejně tak všechny, kteří jdou za námi. Ať se doslova utápí v tom, co nás následuje. A to něco, ať je Boží dobrota. A ať je to Boží milosrdenství. Amen.

Vyslechli jste si 22. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno.

Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.